0: pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Ještěd definitivně patří Libereckému kraji. Vlastnictví hotelu a vysílače už je zapsané i v katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu hejtmanství převzalo od českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem, který navrhnul architekt Ota Karbinár. Ikonickou stavbu chce kraj zapsat na seznam památek UNESCO. Podle hejtmana Martina Půty ale Ještěd po 50 letech provozu potřebuje rekonstrukci.
1: Věřím, že český stát takhle výjimečnou stavbu podpoří, ale i kdybychom nedostali žádné peníze od státu a nedostali žádné peníze z modernizačního fondu, tak je rekonstrukce Ještědu v investičních možnostech kraje. Není to žádná věc, která by znamenala, že kraj nebude schopen plnit své základní funkce.
0: Kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun. Asi 30% budovy budou radiokomunikace používat dál. Americká sněmovna reprezentantů ve čtvrtek schválila návrh zákona, který má umožnit další finanční podporu Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. Zákon má napadené zemi zajistit víc než miliardu dolarů určených pro obranu a rekonstrukci a dalších 8 miliard dolarů ve formě půjček pro vojenské účely. Přestože legislativu předloženou demokratickým poslancem Gregory Meeksem podpořilo několik republikánů, podle agentury AP se nepředpokládá, že ji schválí republikán ovládaný stát.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Karolína Maňasová na mítinku v St. Peltenu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila 22-letá sprinterka ve vítězném finále časem 11 sekund a 1 setina. V rozběhu zaznamenala Maňasová výkon jen o 7 setin horší. Už tím pokořila o setinu atletickou legendu Kratochvílovou. V noci bude polojasno až jasno a kránu místy mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6, v údolích až 4 a v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů. V sobotu přes den čekejte jasno až polojasno. Během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer zejména v Čechách místy s přeháňkami. Ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Jedním z hostů letošního festivalu Metronom bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singly. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nafta na víkend podraží a benzín zlevní. Vamberecká krajka získala evropskou ochranu a fotbalisté se na šampionát naladili vítězně. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Maximální cena nafty po čtvrté v řadě vzroste, překročí hranici 40 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který v pátek zveřejnilo ministerstvo financí. Cenový strop u benzínu o víkendu a v pondělí naopak znovu klesne, a to o 25 haléřů na něco přes 41,50 haléřů. Pro srovnání by benzín letos 4. června přibližně o 7,5 koruny za litr dražší než loni, nafta o 6,4 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Vamberecká krajka je pod evropskou ochranou. Označení získala jako první řemeslný výrobek v Česku. Má to podpořit prestiž krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. Chráněná označení původu u nás zatím získaly hlavně potraviny, třeba hořické trubičky, pardubický perník nebo české pivo. Historie krajkářství na Vamberecku sahá do 17. století. Australské úřady zabavily více než 100 000 živých švábů. Jejich chov je v zemi zakázaný. U exotických švábů totiž experti ještě neposoudili environmentální rizika a existuje tak možnost, že by mohli šířit nemoci nebo poškodit původní faunu. Hmyz pěstoval jediný chovatel, který šváby nejspíš prodával chovatelům plazů. Austrálie má přísné kontroly biologické bezpečnosti na hranicích, které chrání zemědělství, zahradnictví a původní živočichy právě před zavlečením škůdců. Zabavené šváby tak úřady nechají utratit.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Naši fotbalisté zvládli generálku na světový šampionát. Národní tým v přípravném zápase porazil v New Jersey Guatemalu 3-1. Reprezentace se dostala do vedení díky brance Patrika Šika. Soupeř ale stihl ještě v prvním poločase vyrovnat. Utkání nakonec rozhodli ve druhém dějství střídající Chorý s Višinským. Reprezentační trenér Miroslav Koubek České televizi řekl, že výkon hlavně v prvním poločase nebyl úplně podle jeho představ.
2: Hlavně v té útoční fázi hlediska nabídky, hlediska výběru místa a tak dále. Ale možná, že tam trošku se polevilo, že některý hráči teď dva týdny nehráli, ale zase jim to pomohlo a to utkání užitečný pro nás, že se dostávají do tempa, jako, jak jsem už říkal, celý kádr.
1: Po utkání se národní tým přesunul do Dallasu, kde má během šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí za týden soubojem s Koreou, mistrovství světa hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. V noci bude jasno až polojasno, kránu místy mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů, v údolích až 4, v tisíci metrech na horách kolem 6 stupňů. V sobotu přes den čekejte jasno až polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer zejména v Čechách místy s přeháňkami. Ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 16.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

hostů letošního festivalu Metronom bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singly. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Předporodní rodičovská bude 15 000 korun. Ukrajina dostane další americké peníze a Jarmila Kratochvílová přišla o rekord. Ženy před porodem dostanou od státu dvakrát 15 000 korun. Výši předporodního rodičovského příspěvku si od příštího roku nastávající matka nebude moci zvolit. Předloha výslovně stanoví, že o běžnou rodičovskou bude muset rodič podat novou žádost. Novelu skupiny poslanců ANO podepsal prezident Petr Pavel. Hlava státu na Hradě podepisovala v pátek ve velkém. Jisté tak je, že úřady práce budou ještě další dva roky vyřizovat a vyplácet příspěvky na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Budou jim vydávat i jejich průkazy ZTP. Prezident podepsal i novelu zákona týkající se živnostníků. Těm odvody na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Ještěd definitivně patří Libereckému kraji. Vlastnictví hotelu a vysílače už je zapsané i v katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu hejtmanství převzalo od českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem, který navrhnul architekt Otakar Binár. Ikonickou stavbu chce kraj zapsat na seznam památek UNESCO. Podle hejtmana Martina Půty ale Ještěd po 50 letech provozu potřebuje rekonstrukci.
2: Věřím, že český stát takhle výjimečnou stavbu podpoří, ale i kdybychom nedostali žádné peníze od státu a nedostali žádné peníze z modernizačního fondu, tak je rekonstrukce Ještědu v investičních možnostech kraje. Není to žádná věc, která by znamenala, že kraj nebude schopen plnit své základní funkce.
1: Kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun. Asi 30% budovy budou radiokomunikace používat dál. Americká sněmovna reprezentantů ve čtvrtek schválila návrh zákona, který má umožnit další finanční podporu Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. Zákon má napadené zemi zajistit víc než miliardu dolarů určených pro obranu a rekonstrukci a dalších 8 miliard dolarů ve formě půjček pro vojenské účely. Přestože legislativu předloženou demokratickým poslancem Gregory Meeksem podpořilo několik republikánů, podle agentury AP se nepředpokládá, že ji schválí republikány ovládaný stát.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Maňasová na mítinku v St. Peltenu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila 22-letá sprinterka ve vítězném finále časem 11 sekund a 1 setina. V rozběhu zaznamenala Maňasová výkon jen o 7 setin horší. Už tím pokořila o setinu atletickou legendu Kratochvílovou. V noci bude polojasno až jasno a kránu místy mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6, v údolích až 4 a v tisíci metrech na horách kolem 6 stupňů. V sobotu přes den čekejte jasno až polojasno. Během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer zejména v Čechách místy s přehánkami. Ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 16.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Jedním z hostů letošního festivalu Metronom bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako single. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nafta na víkend podraží a benzín zlevní. Vamberecká krajka získala evropskou ochranu a fotbalisté se na šampionát naladili vítězně. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Maximální cena nafty po čtvrté v řadě vzroste, překročí hranici 40 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který v pátek zveřejnilo ministerstvo financí. Cenový strop u benzínu o víkendu a v pondělí naopak znovu klesne, a to o 25 haléřů na něco přes 41,50 haléřů. Pro srovnání by benzín letos 4. června přibližně o 7,5 koruny za litr dražší než loni, nafta o 6,25 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Vamberecká krajka je pod evropskou ochranou. Označení získala jako první řemeslný výrobek v Česku. Má to podpořit prestiž krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. Chráněná označení původu u nás zatím získaly hlavně potraviny, třeba hořické trubičky, pardubický perník nebo české pivo. Historie krajkářství na Vamberecku sahá do 17. století. Australské úřady zabavily více než 100 000 živých švábů. Jejich chov je v zemi zakázaný. U exotických švábů totiž experti ještě neposoudili environmentální rizika a existuje tak možnost, že by mohli šířit nemoci nebo poškodit původní faunu. Hmyz pěstoval jediný chovatel, který šváby nejspíš prodával chovatelům plazů. Austrálie má přísné kontroly biologické bezpečnosti na hranicích, které chrání zemědělství, zahradnictví a původní živočichy právě před zavlečením škůdců. Zabavené šváby tak úřady nechají utratit.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Naši fotbalisté zvládli generálku na světový šampionát. Národní tým v přípravném zápase porazil v New Jersey Guatemalu 3-1. Reprezentace se dostala do vedení díky brance Patrika Šika. Soupeř ale stihl ještě v prvním poločase vyrovnat. Utkání nakonec rozhodli ve druhém dějství střídající Chorý s Vyšinským. Reprezentační trenér Miroslav Koubek České televizi řekl, že výkon hlavně v prvním poločase nebyl úplně podle jeho představ.
2: Hlavně v té útoční fázi hlediska nabídky, hlediska výběru místa, tak ale možná, že tam trošku se projevilo, že některý hráči teď dva týdny nehráli, ale zase jim to pomohlo a to utkání užitečné pro nás, že se dostávají do tempa, jako, jak jsem už říkal, celý kádr.
1: Po utkání se národní tým přesunul do Dallasu, kde má během šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí za týden soubojem s Koreou, mistrovství světa hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. V noci bude jasno až polojasno, kránu místy mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů, v údolích až 4, v tisíci metrech na horách kolem 6 stupňů. V sobotu přes den čekejte jasno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer zejména v Čechách místy s přeháňkami. Ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 16.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Jedním z hostů letošního festivalu Metronome bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singly. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Předporodní rodičovská bude 15 000 korun. Ukrajina dostane další americké peníze a Jarmila Kratochvílová přišla o rekord. Ženy před porodem dostanou od státu dvakrát 15 000 korun. Výši předporodního rodičovského příspěvku si od příštího roku nastávající matka nebude moci zvolit. Předloha výslovně stanoví, že o běžnou rodičovskou bude muset rodič podat novou žádost. Novelu skupiny poslanců ANO podepsal prezident Petr Pavel. Hlava státu na Hradě podepisovala pátek ve velkém. Jisté také, že úřady práce budou ještě další dva roky vyřizovat a vyplácet příspěvky na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Budou jim vydávat i jejich průkazy ZTP. Prezident podepsal i novelu zákona týkající se živnostníků. Těm odvody na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Ještěd definitivně patří Libereckému kraji. Vlastnictví hotelu a vysílače už je zapsané i v katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu hejtmanství převzalo od českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem, který navrhnul architekt Otakar Binár. Ikonickou stavbu chce kraj zapsat na seznam památek UNESCO. Podle hejtmana Martina Půty ale Ještěd po 50 letech provozu potřebuje rekonstrukci.
2: Věřím, že český stát takhle výjimečnou stavbu podpoří, ale i kdybychom nedostali žádné peníze od státu a nedostali žádné peníze z modernizačního fondu, tak je rekonstrukce Ještědu v investičních možnostech kraje. Není to žádná věc, která by znamenala, že kraj nebude schopen plnit své základní funkce.
1: Kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun. Asi 30% budovy budou radiokomunikace používat dál. Americká sněmovna reprezentantů ve čtvrtek schválila návrh zákona, který má umožnit další finanční podporu Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. Zákon má napadené zemi zajistit víc než miliardu dolarů určených pro obranu a rekonstrukci a dalších 8 miliard dolarů ve formě půjček pro vojenské účely. Přestože legislativu předloženou demokratickým poslancem Gregory Meeksem podpořilo několik republikánů, podle agentury AP se nepředpokládá, že ji schválí republikán ovládaný stát.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Maňasová na mítinku v St. Peltenu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila 22-letá sprinterka ve vítězném finále časem 11 sekund a jedna setina. V rozběhu zaznamenala Maňasová výkon jen o 7 setin horší. Už tím pokořila o setinu atletickou legendu Kratochvílovou. V noci bude polojasno až jasno a kránu místy mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6, v údolích až 4 a v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů. V sobotu přes den čekejte jasno až polojasno. Během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer zejména v Čechách místy s přehánkami. Ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon. 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně. A exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory. Příběhy, které definovaly generace. Časy se mění. Ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
1: Jedním z hostů letošního festivalu Metronome bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singly. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Dáváte si muziku na vaše těla, dámy a pánové, ladíte rádio Rockzone, mé jméno je Pepo Honzík, přeju vám krásný sobotní ráno. Zhruba za dvě minutky tady máme 7. hodinu, dnes je 6. června roku 2026, svátek slaví všichni Norbertové. Venku máme aktuálně okolo 12 stupňů, jasno k tomu. No, pokud chcete dnes vyrazit někam za živou muzikou, tak můžete třeba do 7 na Strahov na Twisted Rod nebo do Malostranské besedy na Já a spol, Rozálie a Julii. Teď už ale jdeme na všechno podstatné. Co se děje?
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Depo Kačerov se dnes otevře veřejnosti, hasiči trénují na letní pohotovost a snowboardistka Maďarová získala další ocenění. Do běžně nepřístupného zázemí pražského metra budou moci dnes lidé nahlédnout při příležitosti dne otevřených dveří v depu Kačerov. Dopravní podnik hlavního města Prahy od 10 do 16 hodin nabídne prohlídku historických i současných souprav metra, servisní techniky nebo zázemí pro údržbu vlaků. Součástí programu budou také ukázky práce hasičů dopravního podniku Prahy a doprovodný program pro děti. Vstupná akce je zdarma. Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny generace vozů pražského metra. K vidění bude také speciální technika používaná při údržbě a provozu metra, například lokomotivy, měřící vůz pro kontrolu kolejí, pracovní plošinové vozy nebo zásahové vozidlo. Hasičský záchranný sbor představí techniku určenou pro zásahy při mimořádných událostech v provozu městské dopravy. Desítky tisíc lidí míří do vojenského prostoru u Strašnic. Rokycansko dnes opět hostí armádní akci Bahna. Už 36. ročník akce láká na současnou i historickou techniku a řadu ukázek.
2: Výcvikový prostor zadní Bahna ovládnou vojáci v terénu, technika v pohybu, historické scény, průlety a výsadkáři. Spolupráci ukážou jednotlivé jednotky. K vidění budou tanky Leopard, Poláci přivezou obrněný transportér Rosomak, Rakušané Pandury. Letos je zrušené záchytné parkoviště na okraji Dobříva, pojedou ale autobusy z Plzně, Rokycan a Mirošova. Busy budou pendlovat mezi parkovišti ve Strašicích a vojenským prostorem. Klára Fajstová.
0: Evropská unie volá hasiče k pohotovosti. S letním počasím roste riziko lesních požárů. Unijní země proto nasadí rekordní počet hasičů i hasící techniky. Pomáhat budou také dvě české helikoptéry. Plukovnice hasičského záchranného sboru Iva Brejzová říká, že Češi na léto trénovali usilovně.
3: V květnu jsme podstoupili certifikaci našeho týmu pro pozemní hašení lesních požárů s pomocí vozidel. Na velké mezinárodní cvičení do Portugalska bylo vypraveno 72 hasičů a 35 kusů techniky. Náš tým byl hodnocen velmi kladně.
0: Evropský mechanismus civilní ochrany pošle do rizikových oblastí téměř 800 hasičů, mezi nimi i 44 Čechů. Připravených bude také 22 letadel a 5 helikoptér. Cílem je rychlejší a účinnější zásah při velkých požárech.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Snowboardistka Zuzana Maďarová si do sbírky přidává nové ocenění. Premiérově ovládla anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu vystřílela na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů alpský lyžař Jan Zabistřan. Třetí byla snowboardkrosařka Eva Adamčiková. Právě od té letošní vítězka symbolicky převzala korunku. 22letá Maďarová má za sebou nejúspěšnější sezónu v kariéře. Před životním triumfem pod 5 kruhy se několikrát prosadila ve světovém poháru mezi čtveřici nejlepších. Kiss zase potěší fanoušky. Na podzim vydají parádní knihu nazvanou Kiss Destroyer – The Definitive Visual History. Stane se tak konkrétně 27. října. Publikaci bude mít necelých 300 stran a má se podrobně věnovat vzniku prvního platinového studiového alba kapely z roku 1976, které se jmenovalo právě Destroyer. Nevynechá ani turné, které následovala po jeho vydání. Součástí knihy jsou nejen fotky, ale také rozhovory s členy kapely a lidmi, kteří se o ní starali. Dozvíte se i to, jak herec Marlon Brando sehrál významnou roli ve směřování alba, která David Bowie ovlivnil scenografii turné, nebo o čem byla sázka, která vedla ke vzniku fanouškovské komunity Kiss Army.

0: No a dnes bude jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé. To budeme mít s přeháňkami. Ráno se taky vyskytnou ojedinělé mlhy, během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přeháňky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. No a přátelé, to je ke zprávám vše. My máme 3,5 minuty po 7, jdeme zpátky za muzikou, dáme si Hailstorm, kabáty, taky Smash Mouth. Hezký ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Un počasí. Tak dnes čekej mi jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti to budeme mít ojediněle s přehánkami, ráno se ojediněle vyskytnou i mlhy, během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16. 7 hodin 17 minut, my si dáme další novinku u nás na rádiu Rockzone, tentokrát pecku Cutback.
1: Rádio Rockzone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: fair enough, mate. If you don't have your $12, you don't get your red roses.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
2: No tak v Praze v Modrý Opici vystoupí Satanovo Lepivé podpaží, v sedmice na Strahově Twisted Rod, v Malostranský besedě já a spol Rozália a Julí, v Břeclavi se budou dnes konat slavnosti Břeclav 2026, v České Kamenici na náměstí Míru Kamenice 2026, v Loketi, nebo prostě v městě, které se jmenuje Loket, přírodní amfiteátr, tak tam bude festival Rock in Loket 2026. V Brně v Kamenetu Muse vystoupí Here a Eternity Again. V Kadani party ve Františkánu 2026. No a třeba v plzeňském Zachsbaru vystoupí Something Small Band a Fortel. Všechno to najdete přehledně na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life, taky na našich sociálních sítích. 7.30, my si dáme Nickelback a pecku High Time.
1: Radio Rock Zone. Jedním z hostů letošního festivalu Metronom bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako single. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak, mrkneme na to, co nás čeká a nemine. My budeme mít dnes jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti čekejme přeháňky, během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přeháňky, ojedinělé bouřky, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Koukneme na dopravu.
0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Řidiči musí počítat s komplikacemi na Děčínsku, na silnici nižší třídy z Jetřichovic do Chřibské v prudké zatáčce za Rynarticemi boural kamion, skončil převrácený pod silnicí ve Strání, cesta je uzavřená, vemte to raději oklikou přes Českou Kamenici. Ještě dodám, že zmíněnou nehodu nám nahlásil náš parťák. Další bouračku sledujeme v Českých Budějovicích, konkrétně na křižovatce Třebíského ulice a ulice Ivana Olbrachta. Tam se srazily dvě osobní auta a kvůli zúžení začíná váznout doprava na Pražském okruhu u Rozvadovské spojky směrem k od D5 k D1. 7 hodin 44 minut, my si dáme 8 další zprávy, před nimi R.I.M.
0: Radio Rockzone.
2: Skonto nabité. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Skonto nábytek.
4: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky pankáči, pověstní totáči. Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchově. Vstup v 18.30.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tak to byli Pixies a Do Vegas Suit, ladíte Radio Rock Zone, mé jméno je Pepa Honzík, přeju vám krásný sobotní ráno. Právě teď máme 8 hodin, je 6. června roku 2026 a svátek slaví všichni Norbertové. Aktuálně venku máme okolo 14 stupňů nad nulou a jasno, pokud dnes chcete někam za živou muzikou, můžete třeba do sedmičky na Strahov na Twisted Rod, no anebo do plzeňského Zachspabu na Something Small Band a taky Fortel. Teď už ale jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hudební festival Metronom se blíží, lékař ze Spojených států je stále bez příznaků eboli a Menšík do finále Roland Garros neprošel. Hudební festival Metronom Prague se blíží, od 19. do 21. června nabídne vystoupení desítek českých i zahraničních umělců. Celou akci zahájí držitelka ceny Anděl v kategorii Objev roku Marie April. Spoluzakladatelka festivalu Martin Voňka nastínil některé plány pro letošní ročník.
2: Co se týká toho programu, posilujeme tu linku pro mladší lidi, vlastně mladou muziku, objevnou muziku a kombinujeme to s těmi, kteří už nás třeba i na Metronom navštívili, jako je Nick Cave nebo Sting, i Tom Odell. Chystáme tam komfortní areál, spolupracujeme na tom z Live Nation.
0: Program festivalu Metronom Prague nabízí umělce napříč všemi hudebními žánry. Poprvé se z výstaviště přesouvá do Letňan, nabídne 3 hudební stage, tribuny i místo pro odpočinek. Fresh festival se street foodem a grilovací zónou. Automobiloví krasavci z celé Evropy končí moravskou pouť v Luhačovicích. Dnes mají lidé možnost si je prohlédnout v tamním lazinském areálu. Soutěž elegance historických skvostů má téměř stoletou tradici. Pokračuje Jan Čada.
3: Concours d'élégance, jak se setkání historických skvostů na čtyřech kolech nazývá, zavedla účastníky mimo jiné do Kroměříže, do Zlína, do Rožnova pod Radhoštěm, na Velehrad nebo na Pustevny a na závěr dnes do Luhačovic. Představuje se 50 plně funkčních vozidel světových značek časného narození, vynikající kondice a dokonalého vzhledu. V Luhačovicích se tato přehlídka krásy a elegance konala už v roce 1928. Některé vozy od té doby dosáhly hodnoty až 500 000 000 korun.
0: Sledovaný americký lékař zůstává bez příznaků eboli. Po kontaktu s nakaženým v Kongu je dál izolovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka. Ebola má inkubační dobu maximálně 21 dní. Americkému pacientovi uplyne příští týden. Muž pobývá ve speciálně upraveném pokoji, takzvaném bioboxu. Uzavřený stan vestavěný do místnosti má vlastní filtraci vzduchu a pracovníci nemocnice do něj v případě potřeby vstupují ve speciálních oblecích podobným skafandrům. V Kongu a Ugandě se v současnosti šíří varianty eboly, proti které neexistuje očkování ani účinná léčba. Potvrzených je téměř 380 případů a přes 60 úmrtí.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Česká senzace na pařížské Antuce skončila. 20-letý tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa. Semifinálový zápas ztratil po více než 3 hodinách. Zverevovým soupeřem v zítřejším boji o titul bude Ital Flavio Cobolli. České titulové naděje stále živí Kateřina Siniaková. Ta se zítra hodinu předpolednem v deblovém finále představí po boku své americké parťačky Taylor Towson. Utkají se srbsko-kazašským párem Kruničová Danilinová. Europe do toho šlapou. Před vydáním nového alba Come This Madness, které se chystá na letošní září, pustili do světa klip k dalšímu singlu z něj. Jmenuje se The Cult of Ignorance a má skutečně hvězdné obsazení. Objeví se v něm totiž hodně kamarádů a známých kapely, mezi kterými vyniká třeba herečka Melin Ackermanová, astronaut Christer Fuglsang, ale hlavně také bývalá světová tenisová jednička a několikonásobný grandslamový vítěz Stefan Edberg a jeho stejně hvězdný kolega Mats Wilander, který si tam dokonce střihne solíčko na kytaru. Zkusit najít tyto osobnosti v novém klipu Europe můžete i na našich webovkách v sekci hudebních zpráv. No a dnes bude jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti to budeme mít s přehánkami, během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Maxima do 26. No a přátelé, to je ke zprávám vše, 4,5 minuty po 8 jdeme zpátky za muzikou, jako otvírák si dáme v nový hodině pecku Beautiful Day od U2.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak venku máme aktuálně okolo 15 stupňů nad nulou a jasno. Dnes, přátelé, prosím vás, čekejme jasno až polojasno. Na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti to budeme mít s přehánkami. Během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Maxima do 26. 8 hodin 20 minut. Další novinkou u nás na Radio Rock Zone bude pecka Ozzy Song od Black Label Society.
0: Radio Rock Zone.
2: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
4: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
3: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
4: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
3: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Thank you. Good night.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
2: Tak, v Modrý opici vystoupí Satanovo lepivé podpaží, v sedmice na Strahově Twisted Rod, v Malostranský besedě já a spolu Rozália a Julii, v plzeňském Zachspabu vystoupí Something Small Band a Fortel, v divadle pod lampou Zukrauk a Korten, v Nižboru ve sklárně Rudskl vystoupí Eddie Stoilow, ve Vacovicích Timudej, v Řevnici se bude dnes konat rokový slunovrat 2026, v Kadani party ve Františkánu 2026, v Brně v kabinetě Muzi vystoupí Here a Eternity Again, v Lokti se bude konat Rock in Locket 2026 a v České Kamenici Kamenice 2026. 8.35 Sabaton, The Unkillable Soldier.
1: Radio Rock Zone. Jedním z hostů letošního festivalu Metronome bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singly. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock.

0: Rádio Rockzone. Doprava z Global Assistance.
1: Opatrnosti dbejte na pražském okruhu na trase z Ruzyně do Modletic. Kvůli zúžení se to štosuje v úseku mezi exitem 16 a Lochkovským tunelem směrem k D1. Zdržíte se do 10 minut. Nehoda zaměstnává záchranáře v Hradci Králové na třídě Edvarda Beneše, a to poblíž fontány. Tam se srazily dvě osobní auta. Místem se jezdí na střídačku jedním pruhem. 8.40, my si dáme v 9 další zprávy. Před nimi Cedar.
0: Rádio Rockzone.
2: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rockzone.

0: Dáváte si muziku na vaše těla, dámy a pánové, ladíte Radio Rock Zone, mé jméno je Pepa Honzík, přeju vám krásný sobotní dopoledne. Za pár sekund tady máme 9. hodinu, dnes je 6. června roku 2026 a svátek slaví všichni Norbertové. Venku máme aktuálně okolo 17 stupňů a jasno. No, pokud chcete dnes někam za živou muzikou, můžete třeba do 7 na Strahov na Twisted Rod, nebo pokud jste z Plzně, tak v Zach z pubu vystoupí Something Small Band a Fortel. Teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Kramářova vila se dnes otevře veřejnosti, Eurovizi klesla sledovanost o 20% a snowboardistka Maďarová získala další ocenění. Pro veřejnost se dnes otevírá Kramářova vila v Praze na Hradčanech. Návštěvníci si budou moci s odborným výkladem prohlédnout reprezentativní interiéry rezidence předsedů vlády a zahrady ve stylu francouzského parku. Čekají je rovněž výhledy na Vltavu, Karlův most a další části centra hlavního města. Více informací o prohlídkách lidé najdou na webu úřadu vlády. Prohlídky s odborným výkladem se uskuteční ve skupinách od 10 do 17. Sraz návštěvníků je u brány vily. Vstup je zdarma a není nutná předchozí rezervace. Desítky tisíc lidí míří do vojenského prostoru Ustrašic. Rokycansko dnes opět hostí armádní akci Bahna. Už 630. ročník akce láká na současnou i historickou techniku a řadu ukázek.
2: Výcvikový prostor zadní Bahna ovládnou vojáci v terénu, technika v pohybu, historické scény, průlety a výsadkáři. Spolupráci ukážou jednotlivé jednotky. K vidění budou tanky Leopard. Poláci přivezou obrněný transportér Rosomak, Rakušané Pandury. Letos je zrušené záchytné parkoviště na okraji Dobříva. Pojedou ale autobusy z Plzně, Rokycan a Mirošova. Busy budou pendlovat mezi parkovišti ve Strašicích a vojenským prostorem. Klára Fajstová, Strašice.
0: Letošnímu ročníku televizní písňové soutěže Eurovize meziročně klesla sledovanost o zhruba 20% na 131 milionů diváků. Píše to agentura AFP s odkazem na oficiální údaje Evropské vysílací unie, která hudební estrádu organizuje. Několik evropských zemí se letošního ročníku soutěže nezúčastnilo na protest proti Izraeli a jeho počínání v pásmu Gazy. Vysokou sledovanost má soutěž tradičně v severských zemích. Počet lidí, kteří soutěž sledovali na televizních obrazovkách, se snížil meziročně o 35 milionů na 131 milionů. Letos se soutěž vysílala v 35 zemí, ne všechny ale mají systémy pro měření televizní sledovanosti.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Snowboardistka Zuzana Maďarová do sbírky přidává nové ocenění. Premiérově ovládla anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě svazu lyžařů alpský lyžař Jan Zabistřan, třetí byla snowboard kosařka Eva Adamčíková. Právě od té letošní vítězka symbolicky převzala korunku. 22-letá Maďarová má za sebou nejúspěšnější sezónu v kariéře. Před životním triumfem pod 5 kruhy se několikrát prosadila ve světovém poháru mezi čtveřici nejlepších. Kiss zase potěží fanoušky. Na podzim vydají parádní knihu nazvanou Kiss Destroyer – The Definitive Visual History. Stane se tak konkrétně 27. října. Publikace bude mít necelých 300 stran a má se podrobně věnovat vzniku prvního platinového studiového alba kapely z roku 1976, která se jmenovala právě Destroyer. Nevynechá ani turné, které následovalo po jeho vydání. Součástí knihy jsou nejen fotky, ale také rozhovory s členy kapely a lidmi, kteří se o ní starali. No a dnes bude jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti to budeme mít s přeháňkami, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26. No a to je ke zprávám vše, 3,5 minuty po 9, jdeme zpátky za muzikou, jako otvírák si dáme pecku From Yesterday od kapely 30 Seconds to Mars.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak venku aktuálně 17 stupňů nad nulou a jasno, dnes bude jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti to budeme mít s přeháňkami, během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 16. 9 hodin 16 minut, my si dáme další novinku u nás na rádiu Rock Zone, tentokrát od Rolling Stones pecku In The Stars.
0: Rádio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: S Rock Zonem na dabu i na Radhošce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet

0: platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak, kam vyrazit za živou muzikou? Dnes třeba do sedmičky na Strahov na Twisted Rod, nebo do malostranský besedy na Já a spol Rozália a Julii. Dále například v plzeňském Zachspabu vystoupí Something Small Band a Fortel, v divadle Pod lampou potom Zolkrauk a Kodn. Ve Vacovický hospodě vystoupí Timudej, v Řevnici se koná rokový slunovrat 2026, v Kadani party ve Františkánu 2026, v Brně v kabinetu Muse vystoupí Here a Eternity Again, v Lokti bude Rock in Loket 2026, no a v Břeclavě slavnosti Břeclav 2026. 9 hodin, 29 minut, přehledně to najdete na našich rockových webovkách rockzone.cz v sekci Club Life, taky na našich sociálních sítích. My si teď dáme Linkin Park a pecku The Emptiness Machine.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
2: Jedním z hostů letošního festivalu Metronom bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako single. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak venku už okolo 18 a jasno k tomu. Dnes bude jasno až polojasno na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti. Čekejme přeháňky. Během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přivýbat a v západní polovině Čech to budeme mít taky s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. 9 hodin 43 minut, my si dáme v 10 další zprávy, před nimi nám Štajny.
0: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone.
4: Muzika na tělo.

0: Dáváte si muziku na vaše těla, dámy a pánové, ladíte Radio Rockzone, mé jméno je Pepa Honzík, přeju vám krásný sobotní dopoledne. Právě teď máme 10 hodin, dnes je 6. června roku 2026, svátek slaví všichni Norbertové. Aktuálně máme venku okolo 18 stupňů nad nulou a jasno, pokud chcete dnes někam vyrazit za muzikou, no tak můžete například do sedmičky na Strahov na Twisted Rod, nebo třeba do brněnského kabinetu Moose na Here a Eternity Again. Teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hudební festival Metronom se blíží, nehoda lokomotivy na Slovensku má dva zraněné a menšík do finále Roland Garros neprošel. Hudební festival Metronom Prague se blíží, od 19. do 21. června nabídne vystoupení desítek českých i zahraničních umělců. Celou akci zahájí držitelka ceny Anděl v kategorii Objev roku Marie April. Spoluzakladatelka festivalu Martin Voňka nastínil některé plány pro letošní ročník.
2: Co se týká toho programu, posilujeme tu linku pro mladší lidi, vlastně mladou muziku, objevnou muziku a kombinujeme to s těmi, kteří už nás třeba i na Metronom navštívili, jako je Nick Cave nebo Sting, i Tom Odell. Chystáme tam komfortní areál, spolupracujeme na tom s Live Nation.
0: Program festivalu Metronom Prague nabízí umělce napříč všemi hudebními žánry. Poprvé se z výstaviště přesouvá do Letňan. Nabídne tři hudební stage, tribuny i místo pro odpočinek, fresh festival se street foodem a grilovací zónou. Automobiloví krasavci z celé Evropy končí moravskou pouť v Luhačovicích. Dnes mají lidé možnost si je prohlídnout v tamním lázeňském areálu. Soutěž elegance historických skvostů má téměř stoletou tradici. Pokračuje Jan Čada.
3: Concours d'élégance, jak se setkání historických skvostů na čtyřech kolech nazývá, zavedla účastníky mimo jiné do Kroměříže, do Zlína, do Rožnova pod Radhoštěm, na Velehrad nebo na Pustevny a na závěr dnes do Luhačovic. Představuje se 50 plně funkčních vozidel světových značek časného narození, vynikající kondice a dokonalého vzhledu. V Luhačovicích se tato přehlídka krásy a elegance konala už v roce 1928. Některé vozy od té doby dosáhly hodnoty až 500 000 000 korun.
0: Na severu Slovenska došlo včera k železniční nehodě. Lokomotiva nákladního dopravce zezadu narazila do osobního vlaku. Některá slovenská média původně informovala o srážce dvou vlaků, při které se nikdo nezranil. Podle posledních zpráv jsou ale dva lehce zranění. V osobním vlaku cestovalo asi 100 lidí. Kvůli uvedené kolizi byla na necelou hodinu přerušená vlaková doprava na části hlavního koridoru mezi Žilinou a Košicemi, po které jezdí také vlaky českých dopravců.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Česká senzace na pařížské antuce skončila. 20-letý tenista Jakub Menčík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa. Semifinálový zápas ztratil po více než 3 hodinách. Zverevovým soupeřem v zítřejším boli o titul bude Ital Flavio Coboli. České titulové naděje stále živí Kateřina Siniaková. Ta se zítra hodinu předpolednem v deblovném finále představí po boku své americké parťačky Taylor Townsend. Utkají se se srbsko-kazašským párem Kruničová Danilinová. Do kina můžete zaskočit na mrazivý hororový snímek Backrooms. Režisér Kane Parsons přináší internetový fenomén liminálních prostor na stříbrné plátno. Víc už poví Saša Ptáčková.
4: Příběh sleduje hrdinu, který se po náhodném propadu realitou ocitá v nekonečném labirintu, kde čas ani prostor nedávají smysl.
5: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
6: I'm not saying I don't believe you.
5: Okay, I'm gonna come back here with proof.
4: Začíná tak zoufalý boj o nalezení cesty zpět, zatímco hranice mezi zdravým rozumem a neznámou hrůzou se stírají.
6: I don't understand. What is this?
0: No a na závěr počasí, dnes bude jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti, to budeme mít s přeháňkami, během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. No a přátelé, to máme ke zprávám vše. Já bych vás moc rád srdečně pozval na naši party rádia Rockzone Rock Dogs, která bude teď ve čtvrtek 11.6. na lodi Cargo Gallery na Smíchovské náplavce. Vystoupí tam Totální nasazení a potom kapela Portless. Budou hrát od 19.30. Vstup už ale můžete tam přijít a dát si třeba něco dobrýho napití už v 18.30. Já vás tím večerem budu provázet. No a pokud chcete sehnat lístky, tak ještě dnes je můžete získat, a to v Libni v restauraci U Jagušky na Žertvách 28, je to stanice metra B Palmovka. No a moje kolegyně Zuzka Dastychová tam na vás bude čekat od 19 do 20.30. Bude oblečená v Rockzone tričku a stačí říct heslo Rockzone, no a lístky jsou vaše. Tak jo, určitě se tam stavte, party bude super, no a my máme 5 minut po 10, dáme si zase nějakou muziku, třeba Aerosmith nebo Kavát.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rock Zone počasí.
1: Tak venku se nám stále otepluje, krásně nám tam svítí sluníčko, aktuálně kolem 19 stupňů a jasno. No, my budeme mít dneska vlastně celý den jasno nebo polojasno. Na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti přijdou přehánky. Během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16. 10 hodin 20 minut, my si dáme další novinku u nás na rádiu Rock Zone, tentokrát od Nickelback pecku Bones for the Crowd.
0: Rádio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
4: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
3: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
4: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No tak, přátelé, možností je hned několik, například v Modrý opici dnes vystoupí Satanovo Lepivé podpaží, v Sedmice na Strahově Twisted Rod, v Malostranský besedě já a spolu Rozálie a Julie. V Břeclavi dnes se uskuteční slavnosti Břeclav 2026. V Brně v kabinetu Muse vystoupí Here a Eternity Again. V plzeňském Zachspabu Something Small Band a Fortel. V divadle Pod lampou potom Zookrauk a Koden. No a třeba v Řevnici se dnes uskuteční rokový slunovrat 2026. Je toho mnohem víc. Všechno to přehledně najdete na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life, taky na našich sociálních sítích. Já ještě připomínám, že příští týden budeme každý den hrát a soutěžit o lístky na Metronom Prague. No, tak laďte Radio Rock Zone, můžete s náma třeba vyhrát lístky na tenhle skvělý festival. Tak jo, 10.630, Eddie Vedder, Brother the Clouds.
0: Radio Rock Zone. Jedním z hostů letošního festivalu Metronom bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singly. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak a my máme venku 20 stupňů a jasno, no a dnes čekejme jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnost přibývat a v západní polovině Čech to budeme mít s přehánkami a bouřkami, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. 10 hodin 48 minut, my si dáme v 11 další zprávy, před nimi třeba pecku Kingdom.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Sejdem se na Rockdoku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rockzone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.

0: Tak to byly Bring Me the Horizon a pecka Dark Side. Vy stále ladíte rádio Rockzone. Mé jméno je Pepa Honzík. Přeju vám krásný sobotní dopoledne. Máme sekundy po 11. hodině. Dnes je 6. června roku 2026. Svátek slaví všichni Norbertové. My máme aktuálně venku krásně okolo 20 stupňů a skoro jasno. No pokud přesto chcete dnes vyrazit někam za živou muzikou do klubu, tak třeba v Sedmice na Strahově vystoupí Twisted Rod, no a v Modrý Opici Satanovo lepivé podpaží. Teď už jdeme na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Stávková pohotovost na úřadu vlády potrvá. Lékař ze Spojených států je stále bez příznaků eboli a čeští fotbaloví reprezentanti se přesunuli do Dallasu. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstanou ve stávkové pohotovosti i po včerejší stávce. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislosti z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tunde Barta včera formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí a zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby. Přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Protestu Pavla Chominová sdělila, že zaměstnance dosud nikdo nepřesvědčil o smyslu plnosti přesunu. Ten má začít platit od 1. července. Na cestě z Ústí nad Labem do Teplic počítejte se zdržením. Dělníci začali se stavbou okružní křižovatky u Chlumce. Přes den tam dopravu řídí sami stavbaři, večer a o víkendech semafory. Omezení pro motoristy potrvá do konce října. Starostka Chlumce Veronika Srnková věří, že po úpravách bude silnice bezpečnější.
2: U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali, což jsme bohužel nemohli ovlivnit.
0: Místem denně projíždí zhruba 16 000 aut. Velkou část z toho tvoří kamiony. Tranzitní doprava místo omezení objíždí po dálnici D8. Sledovaný americký lékař zůstává bez příznaků eboli. Po kontaktu s nakaženým v Kongu je dál izolovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka. Ebola má inkubační dobu maximálně 21 dní. Americkému pacientovi uplyne příští týden. Muž pobývá ve speciálně upraveném pokoji, takzvaném bioboxu. Uzavřený stan vystavený do místnosti má vlastní filtraci vzduchu a pracovníci nemocnice do něj v případě potřeby vstupují ve speciálních oblecích podobných skafandrům. V Kongu a Ugandě se v současnosti šíří varianta eboli, proti které neexistuje očkování ani účinná léčba. Potvrzených je téměř 380 případů a přes 60 úmrtí.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Národní tým o tom informoval na webu Fajr. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí za týden zápasem s Koreou v mexické Guadalajáře. Český celek v pátek nad ránem středoevropského času v generálce před mistrovstvím porazil v New Jersey Guatemalu 3-1 a dnes absolvoval cestu na základnu. V letadle mužstvo strávilo lehce přes 3 hodiny. V texaském městě přivítala tým teplota okolo 30 stupňů Celsia a hodinový časový posun zpět oproti New Yorku. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky z každé skupiny a osmička nejlepších mužstev z třetích míst. Český tým se zúčastní světového šampionátu teprve po druhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech. Europe do toho šlapou. Před vydáním nového alba Come This Madness, které se chystá na letošní září, pustili do světa klip k dalšímu single z něj. Jmenuje se The Cult of Ignorance a má skutečně hvězdné obsazení. Objeví se v něm totiž hodně kamarádů a známých kapely, mezi kterými vyčnívá třeba herečka Melin Ekermanová, astronaut Christer Fuglesang, ale hlavně také bývalá světová tenisová jednička a několikanásobný grandslamový vítěz Stefan Edberg a jeho stejně známý kolega Mats Wilander, který si tam dokonce na soličko na kytaru. Zkusit najít tyto osobnosti v novém klipu Europe můžete i na našich webovkách v sekci hudebních zpráv. No a dnes čekejme jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti to budeme mít s přehánkami, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy, během odpoledne a večera bude od západu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Maxima do 26. No a já už vás rád pozvu na naši party Rádia Rockzone Rock Dogs, která bude teď ve čtvrtek 11.6. na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce. Od 19.30 tam vystoupí Totální nasazení a potom kapela Portless. Provázet večerem vás bude moje maličkost, no takže bude to super party. Určitě přijďte, pokud ještě nemáte lístky, tak je můžete získat právě dnes, a to v Libni v restauraci U Jagušky, stanice metra B Palmovka. Moje kolegyně Zuzka Dastychová tam na vás bude čekat od 19 do 20.30. Bude mít na sobě Rockzone tričko a stačí říct heslo Rockzone a lístky jsou vaše. 6 minut po 11, jdeme zpátky za muzikou. Čeká nás Sonáta Arktika, U2, taky horký, že slíže. Hezký den.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Fun Počasí. Tak a my máme venku okolo 21 stupňů Celsia a skoro jasno, dnes nás čeká jasno nebo polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti to budeme mít s přehánkami, během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech to budeme mít taky s přehánkami a i bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 16. 11.22, další novinkou u nás na rádiu Rockzone bude pecka Love Me od Pretty Reckless.
1: Rádio Rockzone. Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
2: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
1: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
2: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
1: Tak dej odběr našemu kanálu.
3: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak, třeba do sedmičky na Strahov na Twisted Road, nebo do Modrý opice na Satanovo lepivé podpaží. V Malostranský besedě potom zahrají k tanci a poslechu já a spol Rozálie a Julii. V Břeclavi se dnes uskuteční slavnosti Břeclav 2026. V Brně v kabinetu Mus vystoupí Here, Eternity a Again. V Řevnicích se odehraje rokový slunovrat 2026. V Vacovický hospodě vystoupí Timudej, v Nížboru vystoupí Eddie Stoilou. V plzeňském Zachspabu Something Small Band a Fortel, no a v divadle Pod lampou Zolkrauk a Koden. 11.630, my si dáme Linkin Park a pecku Two Faced.
0: Radio Rock Zone.
2: Jedním z hostů letošního festivalu Metronome bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singly. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Doprava se vleče na pražském okruhu před tunelem Lochkov směrem od D5 k D1. Důvodem je zúžení. Doprava nárazově zpomaluje i v protisměru před Radotínským mostem. Kvůli zúžení místy drhne doprava i na ústecké dálnici D8 mezi exity 29 a 18. Uspává se hlavně pravý pruh kamiony. 11 hodin 47 minut, my si dáme ve 12 další zprávy, před nimi Rammsteiny.
0: Radio Rock Zone.
2: Potisk, trička, byla, CZ.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5. Skonto na byte.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Dáváte si muzika na vaše těla, dámy a pánové, ladíte Radio Rock Zone, mé jméno je Pepo Honzík, přeju vám krásný sobotní pravý poledne. Právě teď máme 12 hodin, takže pro všechny, co foukáte do polívky, přejeme dobrou chuť. No, dnes je 6. června roku 2026 a svátek slaví všichni Norbertové. Venku dneska krásně, 21 stupňů nad nulou a skoro jasno. No, pokud chcete dnes někam vyrazit za živou muzikou, můžete třeba do Malostranské besedy na Já a spol Rozália a Julí. No, pokud jste třeba z Plzně, můžete vyrazit do Divadla pod lampou na Zookrauk a Kodn. Teď už ale jdeme na všechno podstatný. Co se děje?
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Provoz na trati Praha-Beroun zkomplikovala porucha. Roskosmos pozastavil opravu úniku vzduchu na mezinárodní vesmírné stanici a fotbalové mistrovství světa začne už příští týden. Provoz vlaků mezi Berounem a Prahou ráno komplikovala porucha. Tu mělo zabezpečovací zařízení ve stanici Dobřichovice. Část vlaků mezi Radotínem a Řevnicemi byla odřeknutá. Správa železnic a České dráhy informují, že cestující musí počítat se zpožděním. Mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka uvedl, že v Dobřichovicích byl dočasně provoz zastavený kvůli výpadku napájení zabezpečovacího zařízení z veřejné sítě. Později se provoz podařilo s omezením obnovit. Podle informací Českých drah by se naplno mohly vlaky rozjet asi za hodinu. Tisíce lidí dnes míří do sídla dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Den otevřených dveří si nenechal ujít ani náš zpravodaj Jan Čada. Pěkné poledne, Honzo.
2: Den jako malovaný přeji, a že tedy opravdu je. V sídle zlínského dopravního podniku moře natěšených lidí, program až do večera přebohatý, mimo jiné historické skvosty, autobusy a trolejbusy, okružní projížďky městem, třeba v double deckeru, ohromný zájem. Dědečkové autobusy a trolejbusy míří také do nedaleké Klečůvky, kde se připojil okresní státní archiv. Ten v tamním zámku zpřístupnil pozoruhodné archivalie, mimo jiné originál zlínské matriky z druhé poloviny předminulého století. Je tu i zápis o narození malého Tomíka Bati. Jan Čada.
0: Ruská kosmická agentura Roskosmos pozastavila dnešní snahy o opravu úniku vzduchu z mezinárodní vesmírné stanice a uvedla, že posádce žádné nebezpečí nehrozí. Americký národní úřad pro letectví a vesmír, který kvůli úniku nařídil posádce ukrýt se do kosmických lodí a připravit se na možnou evakuaci, poplach ukončil a astronautům povolil návrat do stanice.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pavel Kuka je v souvislosti s mistrovstvím světa optimistický. Bývalý fotbalový reprezentant věří, že náš národní tým postoupí ze základní skupiny. Řekl to vicemistr Evropy z roku 1996. Už samotný postup na šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku hodnotí jako obrovský úspěch. Podle Kuky ale máme na to myslet i výš.
3: Jsem optimista, máme velmi zajímavé mužstvo. Myslím si, že může dojít vždycky na nějaké překvapení. Počítám s postupem ze skupiny a potom už. Prostě je to otázka, je trochu štěstí a doufám, že budeme kluky sledovat co nejdéle.
0: V případě postupu ze skupiny se Pavel Kuka na zápas naší fotbalové reprezentance do Ameriky sám chystá. Národní tým do turné vstoupí 12. června v Mexiku soubojem s Jižní Koreou. Paula McCartneyho podpořila v jeho hudebním snažení i dcera. Stella McCartney vydala exkluzivní limitované tričko k novému albu svého otce The Boys of Dungeon Lane. Jeho design vzdává hold jeho vizuální podobě i příběhům, o kterých se na desce mluví. Album vyšlo v pátek 29. května a jde o první desku hudební legendy od roku 2020. Ve 14 skladbách se McCartney vrací ke svým mladým létům a vzpomíná na dětství v Liverpoolu i první dobrodružství slavných brouků. Najdete na něm i duet s jeho bývalým parťákem z Beatles Ringo Starrem, který se jmenuje Home to Us. No a dnes bude jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti budeme to mít ojediněle s přeháňkami. Během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přeháňky, ojediněle i bouřky, maxima do 26. No a ke zprávám je to vše. Já vás samozřejmě moc rád zvu na naši party rádia Rock Zone, která se jmenuje Rock Dogs. Bude teďka ve čtvrtek 11.6. na lodi Cargo Gallery na Smíchovské náplavce. Vystoupí tam od 19.30 totální nasazení a potom kapela Portless. No a pokud ještě nemáte lístky, tak můžete je získat ještě dnes v Libni, a to v restauraci U Jagušky, stanice metra B Palmovka. No a moje kolegyně Zuzka Rastychová tam na vás bude čekat od 19 do 20.30. Bude mít oblečený Rockzone tričko. No a stačí, když za ní přijdete a řeknete heslo Rockzone. No a lístky jsou vaše. Tak to rozhodně zvažte, vyrazte tam a ve čtvrtek se tam vidíme. 5 minut po 12. Jdeme zpátky za muzikou, dáme si Disturbed, Vanastovy věci a taky Vanilla Sky.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak venku máme okolo 22 stupňů a skoro jasno. Dnes nás čeká polojasno až jasno. Na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti to budeme mít s přehánkama. Během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech ojedinělé to budeme mít s přehánkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 16. 12.23, já jen připomínám, že příští týden budeme hrát každý den o lístky na Metronom Prague. No tak pokud chcete s náma soutěžit a vyrazit na tenhle skvělý festival, tak určitě laďte Radio Rock Zone. My si dáme Sabatony a pecku Yamato.
0: Radio Rock Zone. Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon. 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně. A exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory. Příběhy, které definovaly generace. Časy se mění. Ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak, no, kam dnes vyrazíme? Tak například do sedmičky na Strahov na Twisted Rod, do Modrý Opice na Satanovo lepivé podpaží, Malostranská beseda, tam vystoupí já a spolu Rozálie a Julie. V Brně v kabinetu Mus zahraje Here Eternity Again. No, v Plzni v Zaxpubu Something Small Band a Fortel, v divadle Pod lampou například Zorkraut a Koden. Všechno to přehledně najdete na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life, taky na našich sociálních sítích.
0: Radio Rockzone. Jedním z hostů letošního festivalu Metronom bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singly. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti, to budeme mít s přehánkami. Během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech budeme mít přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. 12.50, my si dáme ve 13 ještě jedny zprávy, před nimi Alien and Fire.
0: Radio Rock Zone.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak Stouni se přivalili na rádio Rockzone, tohle byla pecka Mess It Up, vy mladíte nás stále, to je dobře. Dnes máme 6. června roku 2026, za pár sekund tady máme 13 hodin, já jsem Pepa Honzík, přeju vám krásný den. Dnes slaví svátek všichni Norbertové, venku máme okolo 22 stupňů stále, skoro jasno to taky platí, tak pojďme na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Stávková pohotovost na úřadu vlády potrvá. Nehoda lokomotivy na Slovensku má dva zraněné a íranští fotbalisté obdrželi víza ke vstupu do Spojených států. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstanou ve stávkové pohotovosti i po včerejší stávce. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislosti z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tunde Bárta včera formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí a zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby. Přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Mluvčí protestu Pavla Chominová sdělila, že zaměstnance dosud nikdo nepřesvědčil o smyslu plnosti přesunu, který má začít platit od 1. července. Na cestě z Ústí nad Labem do Teplic počítejte se zdržením. Dělníci začali se stavbou okružní křižovatky u Chlumce. Přes den tam dopravu řídí sami stavbaři, večer a o víkendech semafory. Omezení pro motoristy potrvá do konce října. Starostka Chlumce Veronika Srnková věří, že po úpravách bude silnice bezpečnější.
2: U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali, což jsme bohužel nemohli ovlivnit.
0: Místem denně projíždí zhruba 16 000 aut, velkou část z toho tvoří kamiony. Transitní doprava místo omezení objíždí po dálnici D8. Na severu Slovenska došlo včera k železniční nehodě. Lokomotiva nákladního dopravce zezadu narazila do osobního vlaku. Některá slovenská média původně informovala o srážce dvou vlaků, při které se nikdo nezranil. Podle posledních zpráv jsou ale dva lehce zranění. V osobním vlaku cestovalo asi 100 lidí. Kvůli uvedené kolizi byla na necelou hodinu přerušená vlaková doprava na části hlavního koridoru mezi Žilinou a Košicemi, po kterém jezdí také vlaky českých dopravců.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Iránští fotbaloví reprezentanti obdrželi 10 dnů před svým prvním zápasem na mistrovství světa víza ke vstupu do Spojených států amerických. Agenturám to potvrdili americké úřady s tím, že některým funkcionářům byla víza zamítnuta. Irán se na mistrovství světa v Severní Americe kvalifikoval jako jeden z prvních týmů. Od konce února, kdy zahájili Spojené státy a Izrael na Islámskou republiku útoky, ale byla jeho účast na turnaji nejistá. Podle agentury Reuters se stane poprvé v historii mistrovství světa, že pořadatelská země bude hostit tým, s jehož zemí je ve válce. Aby Irán minimalizoval svou přítomnost ve Spojených státech, povolila Světová federace FIFA v květnu Iránu vyměnit původně určenou základnu v americkém Tucsonu za mexickou Tijuanu. Odtud budou fotbalisté létat k zápasům skupiny G proti Novému Zélandu a Belgii do Los Angeles a k závěrečnému duelu proti Egyptu do Seattlu. Americký minister zahraničí Marco Rubio v úterý uvedl, že Washington nepustí do země funkcionáře či členy realizačního štábu s vazbami na iránské revoluční gardy, které Spojené státy a další spolupořadatel Kanada považují za teroristickou organizaci. To se může týkat i prezidenta iránského svazu Mehdiho Tadže, jenže bývalým velitelem gard. Kvůli tomu se nesměl v prosinci účastnit losování turné ve Washingtonu a letos v dubnu nebyl vpuštěn do Kanady na kongres FIFA. Horky šťastný, že si vyjedou s novým albem. Partička ze slovenské Nitry plánuje svoje čarovné tour na podzim. Aby to ale mohli udělat, musí novou placku nejdřív vydat. A to učiní na konci prázdnin, kdy placka názvem A čarovné slovíčko spatří světlo světa. Nabídne 16 tracků a kapela ho pokří 28. srpna na svém festivalu Slížovica. Čarovné tour samostatně odstartuje 9. října ve Valašských Kloboukách a skončí 27. listopadu v Bratislavě. Zahrnovat bude i české zastávky. No a dnes čekejme jasno až polojasno, maxima do 26. No, to je ke zprávám vše. já vás, přátelé, samozřejmě zvu na naší rockzone party, která se jmenuje Rock Dogs. Bude teď ve čtvrtek 11.6. na lodi Cargo Gallery na Smíchovcí na Plavce. Od 19.30 vystoupí Totální nasazení a potom kapela Portless. No a pokud ještě nemáte lístky, tak je můžete stále ještě získat, a to dokonce dnes v Libni v restauraci U Jagušky na stanici metra B Palmovka. No a moje kolegyně Zuzka Rastichová tam na vás bude čekat od 19 do 20.30. No, bude oblečená v Rockzone tričku a stačí říct heslo Rockzone a lístky jsou vaše. 4,5 minuty po 13. Jdeme zpátky za muzikou. Sídr, Tři sestry, Tarja Turunen.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Tak v noci bude polojasno až oblačno, na frontě od západu přechodně zataženo a místy to budeme mít s přehánkami, ojediněle i bouřkami, ojediněle se taky budou tvořit mlhy, nejnižší teploty 14 až 9, v tisíci metrech na horách kolem 9. No a v neděli, tedy zítra, bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přehánkami a bouřkami, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 21 až 26, na jižní Moravě až 28, v tisíci metrech na horách kolem 17. 13 hodin 20 minut, další novinkou u nás na rádiu Rockzone bude pecka One on One od kapely Europe.
0: Rádio Rockzone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
6: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
5: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
6: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Novinka exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No, můžete vyrazit třeba do sedmičky na Strahov, na Twisted Rod. V Modré opici vystoupí Satanovo lepivé podpaží, v Malostranský besedě já a spol Rozália a Julii. V Brně v kabinetu Mus budou hrát K tanci a poslechu Here a Eternity Again. V Plzni v Zaxpubu Something Small Band a Fortel a v divadle pod Palmou Zoo Crowd a Koden. Všechno to přehledně najdete na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life, taky na našich sociálních sítích. 13.34, my si dáme Hailstorm a pecku The Steeple.
0: Rádio Rockzone. Jedním z hostů letošního festivalu Metronom bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singlet. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Rádio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak venku je hezky, 23 stupňů aktuálně, polojasno k tomu. No, v noci čekejme, přátelé, jasno, polojasno až oblačno, tak na frontě od západu bude přechodně zataženo, místy to budeme mít s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Ojediněle se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty 14 až 9, v tisíci metrech na horách kolem 9. No a v neděli bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat, oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. 13 hodin 44 minut, ode mě je to pro dnešek vše, takže se s vámi od mikrofonu loučí Pepa Honzík. Za chvíli mě tady bude střídat za mikrofonem Anička, která s váma taky po 14. hodině rozjede pořad Objednej si svůj song, už se nemůže dočkat, až jí budete psát, takže už můžete rovnou teď, buď na náš rockzone Facebook, nebo na e-mail song@rockzone.cz. Tak jo, mějte se krásně a příště zase naslyšenou. Do té doby čus. Radio Rock Zone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchově. Vstup v 18.30.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Krásné odpoledne vám všem, kdo posloucháte Radio Rock Zone. Od mikrofonu už vás zdraví Anna Knauerová alias Aňu a dneska tady s váma strávím sobotní odpoledne. Dneska máme sobotu 6.6.2026, krásný příhodný datum. Máme 2 hodiny, dneska slaví svátek Norbert, tak pokud znáte nějaký Norberty, tak jim popřejte i za mě všechno nejlepší. No a pokud byste chtěli nějaký ten tip na to, kam dneska vyrazit, tak v Praze dneska na Sedmičce docela výjimečná akce na Sedmičce na Strahově Twisty Trot. Kapela, která má naprosto neskutečný drive a úplně tak často už zase nekoncertuje, tak pokud byste chtěli, tak můžete dneska vyrazit třeba právě tam. A nebo můžete zajít třeba do Malostranský besedy, kde dneska zahraje Já a spol, a nebo taky Rozálie a Julie. Víc toho najdete na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life, tak tam případně mrkněte. No a my už si pojďme dát rychlý přehled zpráv, dáme si všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Bahna přilákala tisíce lidí. Roskosmos pozastavil opravu na mezinárodní vesmírné stanici a fotbalové mistrovství světa začne už příští týden. Armádní bahna táhnou na letošní den pozemních vojsk u Strašic. Na Rokycansku proudily od rána tisíce lidí. Největší tuzemská akce pozemních sil pro veřejnost představuje dynamické ukázky vojenské techniky. Diváci mohou zhlédnout historické scény. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky je zájem i podpora veřejnosti pro armádu velmi důležitá. Akce, jako jsou bahna, podle něj pomáhají přilákat i nové zájemce o službu v armádě. A právě to česká armáda v současné době nezbytně potřebuje. Za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Tisíce lidí dnes míří do sídla dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Den otevřených dveří si nenechal ujít ani náš zpravodaj Jan Čada.
2: Den jako malovaný přejí, a že tedy opravdu je. V sídle zlínského dopravního podniku moře natěšených lidí, program až do večera přebohatý, mimo jiné historické skvosty, autobusy a trolejbusy, okružní projížďky městem, třeba v double deckeru, ohromný zájem. Dědečkové autobusy a trolejbusy míří také do nedaleké Klečůvky, kde se připojil okresní státní archiv. Ten v tamním zámku zpřístupnil pozoruhodné archivalie, mimo jiné originál zlínské matriky z druhé poloviny předminulého století. Je tu i zápis o narození malého Tomíka Bati.
0: Ruská kosmická agentura Roskosmos pozastavila dnešní snahy o opravu úniku vzduchu z mezinárodní vesmírné stanice a uvedla, že posádce žádné nebezpečí nehrozí. Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA, který kvůli úniku nařídil posádce ukrýt se do kosmických lodí a připravit se na možnou evakuaci, poplach ukončil a astronautům povolil návrat do stanice.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Pavel Kuka je v souvislosti s mistrovstvím světa optimistický. Bývalý fotbalový reprezentant věří, že náš národní tým postoupí ze základní skupiny. Řekl to vicemistr Evropy z roku 1996. Už samotný postup na šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku hodnotí jako obrovský úspěch. Podle Kuky ale máme myslet na to i výš.
3: Jsem optimista, máme velmi zajímavé mužstvo. Myslím si, že může dojít vždycky na nějaké překvapení. Počítám s postupem ze skupiny a potom už prostě to otázka je trochu štěstí a doufám, že budeme kluky sledovat co nejdéle.
0: Paula McCartney ho podpořila v jeho hudebním snažení i dcera. Stella McCartney vydala exkluzivní limitované tričko k novému albu svého otce The Boys of Dungeon Lane. Jeho design vzdává hold jeho vizuální podobě i příběhům, o kterých se na desce mluví. Album vyšlo v pátek 29. května a jde o první desku hudební legendy od roku 2020. Ve 14 skladbách se McCartney vrací ke svým mladým létům a vzpomíná na dětství v Liverpoolu i první dobrodružství slavných Beatles. Najdete na něm i duet jeho bývalým parťákem z Beatles Ringo Starrem, který se jmenuje Home to Us. Dneska bude jasno až polojasno na horách a severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle. S přeháňkami ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnost přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16. Tak to bychom měli, náš první společný rychlý přehled zpráv je za náma, no a já bych vám samozřejmě ráda připomněla, že kdybyste chtěli, tak teď je přesně ten čas, kdy vám zahraju něco na přání. Začíná nám totiž pořad Objednej si svůj song a vy už teď mi můžete psát na song@rockzone.cz, případně zavolat na 255 700 707 a já vám mile ráda pustím nějaký ten song na přání. Předtím si ale dáme třeba Red Hoty, Kabáty anebo The Rasmus a jejich No Fear, tak pojďme na to.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Metallica a jejich Harvester of Sorrow nám právě teď dohrála 6 minut po čtvrté na 3. Venku v tuhle chvíli 21 stupňů minimálně, v Praze u nás to takhle je. A kdyby vás zajímalo, jak bude dneska v noci, tak bude polojasno až oblačno, na frontě od západu přechodně zataženo a místy s přeháňkami ojediněle bouřky, ojediněle i tvorba mlh. Nejnižší teploty v noci 14 až 9 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9, takže nás čeká teplá noc. No a zítra přes den se teploty vyšplhají zase na 21 až 26 stupňů. Na jižní Moravě dokonce až k 28 stupňům. Tak snad nám to takhle vydrží. A vzhledem k tomu, že máme tady náš pořad Objednej si svůj song, tak mi zavolal David, jestli bych mu nemohla zahrát The Offspring a Hit That, což samozřejmě Davide mile ráda udělám. A ještě předtím stihneme novinku od The Strokes a jejich Going Shopping. Tak pojďme na to.
0: Radio Rock Zone. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Pojďme se mrknout, kam dneska můžete vyrazit, protože těch akcí je opravdu hodně. Vypadá to, že i počasí tomu dneska celkem přeje, tak kdybyste chtěli, tak můžete vyrazit třeba do Nižboru, kde dneska ve sklárně Rykl zahrajou Eddie Stoilov, nebo můžete vyrazit do Řevnic na rokový slunovrat, v Kadani dneska party ve Františkánu, můžete vyrazit třeba taky do na Loket, kde dneska bude Rock in Loket, případně do Český Kamenice na festival Kamenice 2026, do Břeclavy na slavnosti Břeclavy. No opravdu je toho víc než dost, tak případně mrkněte i na naše stránky, tam to totiž všechno najdete a opravdu je z čeho vybírat. Kdyby náhodou večer sprchlo, tak můžete zajít třeba do Plzně, do Zachspub, kde dneska zahrajou Something Small Band, s nima taky Fortel, anebo v divadle pod lampou Zoo Crowd, anebo taky Koden. Jak jsem říkala, je toho opravdu hodně, mrkněte na naše stránky, tam to všechno můžete pročíst. No a my už si teď dáme další muziku na tělo. Připomínám, že mi ještě pořád můžete psát o nějaký ty songy na přání na e-mail song@rockzone.cz nebo na zavolat na 255 700 707, a já vám mile ráda něco zahraju. A teď už si dáme třeba Franz Ferdinand anebo Wolf Alice a jejich White Horses.
0: Radio Rock Zone. Jedním z hostů letošního festivalu Metronom bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singly. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone počasí.
1: Dance in Barefoot, Patti Smith v rámci kvality, která nestárne, a my se mrkneme na počasí. V tuhle chvíli v Praze 21 stupňů, převážně oblačno. Dneska v noci bude polujasno až oblačno, na frontě od západu přechodně zataženo, s místy přeháňkami, sem tam se můžou objevit i nějaký ty bouřky a někde se můžou ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší teploty v noci 14 až 9 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9. Zítra přes den maxima 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28. A v tisícovce na horách kolem 17. Zítra by mělo být polojasno až oblačno a sem tam se můžou objevit nějaký ty bouřky nebo přeháňky. No, tak takhle vypadá počasí a my už se za chviličku dáme další rychlej přehled zpráv. Předtím ale stíháme třeba Blink 182 anebo Nickelback a jejich How You Remind Me.
0: Radio Rock Zone.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další českou desítku s Aňou. Poslouchej českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je česká desítka s Aňou na rádiu.

0: Morris set nám zakončila tuhle hodinu svým songem Our Now a my si dáme za chviličku další rychlej přehled zpráv. Od mikrofonu vás znovu zdraví Anna Knauerová alias Aňu. Dneska je sobota 6.6.2026, tak doufám, že máte hezký den. No a svátek slaví Norbert, případně taky Norman a nebo Norberta. Tak přejeme všechno nejlepší. No a kdybyste třeba náhodou dneska chtěli vyrazit na nějaký ten festák, tak můžete zajet třeba do České Kamenice, kde dneska probíhá festival Kamenice 26. Je to fakt nabušený festák, spoustu skvělých kapel, tak mrkněte třeba právě tam. No a nebo můžete zajet třeba do Nižboru, kde dneska zahrajou Eddie Stoilov ve sklárně Rikl. Víc toho najdete na našem webu, no a my už si teď pojďme rád všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hudební festival Metronom se blíží, cestu z Ústí nad Labem do Teplic komplikuje stavba křižovatky a v nečekaně obsazeném finále Roland Garros se utkají Andrejevová a s Chvalinskou. Hudební festival Metronom Prague se blíží, od 19. do 21. června nabídne vystoupení desítek českých i zahraničních umělců. Celou akci zahájí držitelka ceny Anděl v kategorii Objev roku Marie April a spoluzakladatel festivalu Martin Voňka nastínil některé plány pro letošní ročník.
2: Co se týká toho programu, posilujeme tu linku pro mladší lidi, vlastně mladou muziku, objevnou muziku a kombinujeme to s těmi, kteří už nás třeba i na Metronom navštívili, jako je Nick Cave nebo Sting i Tom Odell. Chystáme tam komfortní reál, spolupracujeme na tom s Live Nation.
0: Program festivalu Metronom Prague nabízí umělce napříč všemi hudebními žánry. Poprvé se z výstaviště přesouvá do Letňan. Nabídne 3 hudební stage, tribuny i místo pro odpočinek, fresh festival se street foodem a grilovací zónou. Na cestě z Ústí nad Labem do Teplic počítejte se zdržením. Dělníci začali se stavbou okružní křižovatky u Chlumce. Přes den tam dopravu řídí sami stavbaři, večer a o víkendech semafory. Omezení pro motoristy potrvá do konce října. Starosta Chlumce Veronika Srnková věří, že po úpravách bude silnice bezpečnější.
3: U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích. Takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali, což jsme bohužel nemohli ovlivnit.
0: Místem denně projíždí zhruba 16 000 aut, velkou část z toho tvoří kamiony. Transitní doprava místo omezení objíždí po dálnici D8. Hamburský senior na chvíli doplatil na svou poctivost. Úřadům nahlásil příjem ze sběru vratných lahví a plechovek. Sociální úřad mu kvůli tomu snížil podporu, kterou dostává kvůli svému nízkému důchodu. Případ vzbudil pozornost médií. Úřad nakonec rozhodl, že si 75-letý důchodce smí měsíčně sběrem lahví přilepšit částkou 50 eur, bez toho, aby se mu na podporu sahalo. V daný měsíc si přišel zhruba na 58 eur. Podle deníku Bild je tento důchodce jediným obyvatelem severoněmeckého Hamburku, který úřadům příjmy ze zálohovaných obalů přiznal.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: V Paříži právě teď začíná překvapivé ženské grandslamové finále. O trofej se na Roland Garros utkají ruská Mira Andrejevová a až 114. hráčka světa Polka Maja Chvalinská. Nasazená osmička Andrejevová bude na pařížské Antuce usilovat o triumf v 19 letech. O 5 roku starší Chvalinská touží završit senzační tažení turnajem, které zahájila už v kvalifikaci. Vítězka finále si přijde v přepočtu zhruba na 68 milionů korun. Poražená bude inkasovat polovinu.
4: Já jsem malá žužužu, toto je můj mikrofon, ať mi dáte svůj dolar, já vám zaspívám svůj song.
0: Horký žeslí, že si vyjedou s novým albem. Partička ze slovenské Nitry plánuje svoje čarovné tour na podzim. Aby to ale mohli udělat, musí novou placku nejdřív vydat. A to učiní na konci prázdnin, kdy placka s názvem A čarovné slovíčko spatří světlo světa. Nabídne 16 tracků a kapela ho pokřtí 28. srpna na svém festivalu Slížovica. Čarovné tour samostatně odstartuje 9. října ve Valašských Kloboukách a skončí 27. listopadu v Bratislavě. Zahrnovat bude i české zastávky. Dneska v noci bude polojasno až oblačno, na frontě od západu přechodně zataženo a místy s přeháňkami ojediněle bouřky, ojediněle tvorba mlh. Nejnižší teploty 14 až 9, v tisíci metrech na horách kolem 9. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28, v tisíci metrech na horách kolem 17. Tak to byly další rychlé zprávy a my se vrhneme zpátky na nějakou tu muziku. Taky připomínám, že nám probíhá pořad Objednej si svůj song, takže kdybyste chtěli nechat něco zahrát, můžete mi napsat na song@rockzone.cz a já vám to mile ráda pustím. Teď už si dáme ale Offspringy, Luci anebo Nightwish a jejich Nemo. Tak jdeme na to, krásný odpoledne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Zone počasí.
1: Kapela Free a All the Right Now nám právě teď dohrálo na rádiu Rock Zone a my se mrkneme, jak to vypadá s počasím. Venku aktuálně 22 stupňů nebo minimálně u nás v Praze tomu tak je. Dneska v noci nejnižší teploty 14 až 9, v 1000 metrech na horách kolem 9. Zítra přes den se vrátí maxima na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17, takže nás čeká další pěkný den. Mělo by být zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jen ojediněle přehánky nebo bouřky, odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat, takže by to mělo být spíš hezká, skoro slunečná neděle při takových pěkných 26 stupních. Za chviličku nás čeká další muzika na tělo, dáme si Black Sabbath, dáme si třeba taky Guns N' Roses, anebo nejnovější song od Foo Fighters a jejich Of All People. No a připomínám, že si taky můžete ještě psát o songy na e-mail song@rockzone.cz, tak to klidně udělejte, já vám něco pěkného zahraju. Teď už ale Foo Fighters a jejich novinka Of All People.
0: Radio Rock Zone. Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
2: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Legendární živák od Black Sabbath nám právě teď dohrál na Radio Rock Zone. Máme asi tak 6 minut do 3:15. No a kdybyste se dneska chtěli někam vydat večer na koncert, tak můžete, pokud se nacházíte třeba v Plzni, můžete zajít do Zachspabu, kde dneska zahrajou Something Small Band nebo taky Fortel. V divadle pod Palmou zahrajou Sauerkraut a nebo taky Koden. V Nižboru dneska ve sklárně Rickl Eddie Stoilov. Ve Vacovicích, ve Vacovický hospodě dneska zahrajou Timu Day. V Lesním divadle v Řevnicích probíhá rockovej slunovrat. V Kadani dneska party ve Františkánu. A nebo můžete zajet třeba do Brna, kde v kabinetu Muz dneska zahrajou Here a taky Eternity Again. Nebo třeba v Lokti probíhá festák Rock in Loket. V České Kamenici probíhá festival Kamenice. V Břeclavě jsou slavnosti Břeclav. No je toho dneska opravdu mraky, tak mrkněte případně na naše stránky rockzone.cz do sekce Club Life, tam to všechno najdete. No a já už tady mám jeden song na přání, napsala mi totiž Lucie, jestli bych mohla zahrát od ministry Lay Lady Lay. Samozřejmě Lucie, mile ráda posílám a tady to máte.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Jedním z hostů letošního festivalu Metronome bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singly. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Praha ještě pořád hlásí 22 stupňů, dneska v noci nejnižší teploty 14 až 9 v tisíci metrech, na horách kolem 9. Mělo by být polojasno až oblačno, sem tam se můžou objevit nějaký ty přehánky nebo bouřky. Zítra přes den 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 17. A mělo by být polojasno až oblačno. K večeru se můžou objevit nějaký ty přehánky nebo bouřky, ale pak by měly postupně ustávat. No a my už se za chviličku dáme další rychlý přehled zpráv, ale ještě předtím tady mám jeden song na přání. Volal mi Fanda, že by chtěl nechat zahrát do Golčova Janíkova pro všechny, kdo poslouchají rádio. Fate No More, tak si dáme jich Small Victory a my samozřejmě zdravíme do Golčova Janíkova. Jdeme na to.
0: Radio Rock Zone.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: čtvrtá hodina odbyla, to znamená, že nás čeká další rychlej přehled zpráv. Tuhle hodinu nám zakončili Vohnouti a jejich Sej Konopí. No a od mikrofonu vás ještě stále zdraví Anna Knauerová alias Aňu. Kdybyste dneska chtěli někam takhle při sobotě vyrazit, tak akcí, kam můžete vyjet, je spoustu. Můžete vyrazit třeba na Loket, kde dneska bude v přírodním amfiteátru Rock in Loket. Případně můžete vyrazit do Řevnic, kde v lesním divadle probíhá rokový slunovrat. Těch akcí je mnohem víc, tak když tak mrkněte na naše stránky, tam to všechno najdete. No a my už si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Armádní bahna přilákala tisíce lidí, Kramářova vila je otevřená veřejnosti a kanoistka Sadková získala v Troji stříbro. Tisíce lidí od rána proudili na letošní bahna na Rokycansku. Den podzemních vojsk u Strašic jsou největší akcí pozemních sil v Česku pro veřejnost. Mezi hlavní lákadla letošní přehlídky vojenské techniky patří novinky ve výzbroji armády, jako třeba bojové vozidlo pěchoty nebo tank Leopard. Diváci mohou sledovat i historické scénky, ukázky schopností jednotlivých druhů vojsk, průlety letadel, výsadkáře a spolupráci armádních jednotek. Vstup na akci je zdarma a vždycky přiláká tisíce návštěvníků. Kramářova vila v Praze na Hradčanech bude ještě 2 hodiny otevřená veřejnosti. Ta si od dnešního rána může s odborným výkladem prohlédnout rezidenci předsedů vlády i zahrady ve stylu francouzského parku. To vše s výhledy na Vltavu, Karlův most a další části centra hlavního města. Sraz návštěvníků je u brány vily. Vstup je zdarma a není nutná předchozí rezervace. První československý premiér Karel Kramář si nechal novobarokní vilu z prvky secese a symbolismu postavit v roce 1915. Strávil tady ale jen pár dní, než ho zatkla rakousko-uherská policie. Za druhé světové války budovu obsadili nacisté, pak komunisté. V 90. letech vila prošla rekonstrukcí a od přelomu tisíciletí slouží jako oficiální rezidence předsedy vlády a místo významných diplomatických jednání. Žraloci v Austrálii rychle zvedají černá čísla. Na jihozápadě země dnes zemřel potapěč, který byl na lovu s rodinou. Kousl ho odhadem 4,5 metrů dlouhý žralok. S odvoláním na policii o tom informuje web ABC. Za 3 týdny se jedná v Austrálii o 3. smrtelný případ.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Jessica Fox. Australanka v české metropoli zkompletovala po včerejším triumfu na kajaku zlatý double. Ze 3 českých kanoistů ve finále světového poháru v Praze na medaili žádný z nich nedosáhl. Nejlépe skončil 6. Václav Chaloupka. Do kina můžete zaskočit na mrazivý hororový snímek Backrooms. Režisér Kane Pearson přináší internetový fenomén liminálních prostor na stříbrné plátno. Víc už vám poví Saša Ptáčková.
2: Příběh sleduje hrdinu, který se po náhodném propadu realitou ocitá v nekonečném labyrintu, kde čas ani prostor nedávají smysl.
3: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
4: I'm not saying I don't believe you.
3: Okay, I'm gonna come back here with proof.
2: Začíná tak zoufalý boj o nalezení cesty zpět, zatímco hranice mezi zdravým rozumem a neznámou hrůzou se stírají.
4: I don't understand. What is this?
0: Dneska v noci bude polojasno až oblačno, na frontě od západu přechodně zataženo a místy s přeháňkami ojediněle i bouřky, ojediněle tvorba mlh. Nejnižší teploty 14 až 9 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 9. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28, v 1000 metrech na horách kolem 17. Tak to bychom měli další rychlý zprávy za náma 4 minuty po 16:15 k tomu, no a my si dáme další muziku na tělo. Ještě předtím jenom připomenu, že kdybyste chtěli, tak mi můžete napsat na song@rockzone.cz. Já vám ráda pustím nějaký ten song, nebo mi můžete zavolat na 255 700 707. A teď už si dáme další muziku na tělo, dáme si Tarju, dáme si Daniela Landu, anebo si dáme taky starý dobrý Korny a jejich předělávku Another Brick in the Wall. Pojďme na to, krásný odpoledne.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: ACDC a jejich legendární song, který snad nikdy nezestárne, TNT, nám právě teď dohrál 6 minut po 4:45. Venku v tuhle chvíli, minimálně v Praze tomu tak je, ještě stále 22 stupňů. Dneska v noci teploty kolem 14 až 9 v tisíci metrech na horách kolem 9. Mělo by být polojasno až oblačno, sem tam se můžou se přehnat nějaký ty přehánky, ojediněle bouřky nebo tvorba mlh. Zítra přes den maxima 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28, na horách kolem 17. Jinak by zítra mělo být polojasno až oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat, takže nás čeká poměrně pěkná neděle. No a my už si dáme taky v rámci naší pěkný soboty zase nějaký ty pěkný muziky. Dáme si třeba Linkiny, dáme si taky Blair a nebo nejnovější song od Revitalist, který se jmenuje Heartstop. Tak jdeme na to.
0: Radio Rock Zone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
4: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
3: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
4: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Dohrali nám Linkin Park, máme 4 minuty po 4:30 a mrkneme se na to, kam dneska můžete případně vyrazit. Pojďme se kouknout na Prahu a na to, co dneska nabízí. Můžete zajít do Malostranské besedy, kde dneska zahraje já a spolu taky Rozálie a Julie. Na 7 na Strahově dneska zahrajou Twisty Trot, trochu toho rock'n'rollu nikdy neuškodí. A nebo můžete zajít do Modrý Opice, kde dneska zahrajou Satanovo lepivé podpaží, no fuj. To je výborný název kapely, tak to bych přesně vyrazila. Jestli vás zajímá, co to obnáší a co to obsahuje, tak tam třeba běžte a dejte mi vědět, zní to lákavě. Každopádně, kdybyste chtěli někam dál, tak třeba v Břeclavi, v zámeckém areálu dneska probíhají slavnosti Břeclav. V České Kamenici festival Kamenice, tam jsou naprosto skvělý kapely a line-up je teda opravdu nabušený. Určitě zajeďte, jestli máte prostor. V přírodním amfiteátru Loket dneska probíhá festival Rock in Loket a nebo na festiák můžete vyrazit taky do Kadaně, kde je party ve Františkánu a nebo případně taky ještě v Řevnicích probíhá rockovej slunovrat. Je toho mnohem víc, tak mrkněte na naše stránky, tam to všechno najdete. No a my už se pojďme pustit do další muziky, dáme si Beatles, dáme si White Stripes a nebo taky Youngblooda, který mimochodem už tak jako za 2 týdny tady má svůj velký Youngblood Fest, tak pokud se chystáte, tak si to moc užijte. No a my se na to teďka můžeme pomaličku navodit jeho peckou Zombie. Jdeme na to.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Jedním z hostů letošního festivalu Metronom bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu 2 z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako single. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Zone počasí.
1: Pojďme znovu jenom tak zlehka mrknout na počasí, 2 minuty po 3/4 na 5, 22 stupňů v Praze, dnešní minima v noci 14 až 9 v 1000 metrech na horách kolem 9 stupňů. Mělo by být polojasno až oblačno, od západu přechodně zataženo a místy přehánky, ojediněle bouřky. Zítra přes den maxima 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28, v 1000 metrech na horách kolem 17 a mělo by zůstat polojasno až oblačno, sem tam později nějaký ty přehánky. Za chviličku další rychlej přehled zpráv, ale předtím stíháme třeba R.E.M. nebo Simple Plan a jejich Shut Up.
0: Radio Rock Zone.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portles a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.

0: Tak jo, jdeme se podívat na další rychlej přehled zpráv. Od mikrofonu vás ještě stále zdraví Anna Knauerová a právě nám před chvilečkou dohráli Limp Bizkit, který mimochodem už příští týden můžeme vidět na Rock for People, yupi a jej. Dneska je sobota 6. června a už od středy vlastně nás čeká tenhle ten festiák, kde budou Gorillaz, Limp Bizkit a další pecky, takže na to se moc těšíme. Každopádně, kdybyste dneska už chtěli nějaký trošku rozehřívací koncert před tím, než pojedete na Rokáč, tak můžete zajet třeba do České Kamenice, kde dneska probíhá Kamenice festival, v Lokti dneska Rock in Loket, ve Vřevnicích dneska je rockovej Slunovrat. Těch akcí je mnohem víc, tak mrkněte na naše stránky a určitě to nepropásněte. No a když už jsme u toho připomínání těch akcí, tak od příštího týdne soutěžíme s Metronomem o vstupenky, kde teda jsou taky naprostý bomby. Můžete tam vidět třeba Stinga, můžete tam vidět spoustu skvělých kapel, takže je určitě o co stát, takže můžete třeba i právě tohleto od pondělí si tady s náma vysoutěžit. Každopádně my to nebudeme zdržovat, dáme si totiž všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Obec Majetín přišla o miliony, Bula a Drbula už jsou blahoslavení a lékař ze Spojených států je stále bez příznaků eboli. Obec Majetín naletěla šmejdům, kvůli podvodným bankovním převodům přišla o zhruba 4 miliony korun. Pachatelé podle starostky vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky a pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecního účtu. Informuje o tom Mladá fronta dnes. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit. Obec zároveň usiluje o náhradu škody, pojišťovna ale zatím předběžně uvedla, že pojistné plnění neposkytne. Okolnosti vodu vyšetřuje policie. Jan Bula a Václav Drbula už jsou mezi blahoslavenými. Jde o vyvrcholení 20-letého procesu. Mše na výstavišti v Brně začala v 14:30. Na místě je přes 13 tisíc lidí. Katolické kněží nechali popravit oběšením komunisté. Oba figurovali v takzvaném babickém procesu. Případ vraždy tří funkcionářů v Babicích posloužil komunistickému režimu na počátku 50. let jako záminka k represím proti katolické církvi. Než církev rozhodne, že se někdo stal svatým nebo blahoslaveným, předchází tomu složitý proces. Nejprve se sbírají důkazy a těmi se pak argumentuje u specifického soudního procesu s danými pravidly. Další posuzování je na papežských úřednicích ve Vatikánu. Papež Lev XIV. Podepsal dekret o blahořečení Buly a Drboli loni v říjnu. Sledovaný americký lékař zůstává bez příznaků eboli. Po kontaktu s nakaženým v Kongu je dál izolovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka. Ebola má inkubační dobu maximálně 21 dní. Americkému pacientovi uplyne příští týden. Muž pobývá ve speciálně upraveném pokoji, takzvaném bioboxu. Uzavřený stan vestavěný do místnosti má vlastní filtraci vzduchu a pracovníci nemocnice do něj v případě potřeby vstupují ve speciálních oblecích podobným skafandrům. V Kongu a Ugandě se v současnosti šíří varianta eboli, proti které neexistuje očkování ani účinná léčba. Potvrzených je téměř 380 případů a přes 60 úmrtí.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pavel Kuka je v souvislosti s mistrovstvím světa optimistický. Bývalý fotbalový reprezentant věří, že náš národní tým postoupí ze základní skupiny. Vícemistr Evropy z roku 96 to řekl ve vysílání. Už samotný postup na šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku hodnotí jako obrovský úspěch. Podle Kuky ale máme na to myslet i výš.
2: Jsem optimista, máme velmi zajímavé mužstvo. Myslím si, že může dojít vždycky na nějaké překvapení. Počítám s postupem ze skupiny a potom už. Prostě je to otázka, je trochu štěstí a doufám, že budeme kluky sledovat co nejdéle.
0: V případě postupu ze skupiny se Pavel Kuka na zápas naší fotbalové reprezentace do Ameriky sám chystá. Národní tým do turnaje vstoupí 12. června v Mexiku soubojem s Jižní Koreou. Europe do toho šlapou před vydáním nového alba Come This Madness, které se chystá na letošní září, pustili do světa klip a další single z něj. Jmenuje se The Cult of Ignorance a má skutečné hvězdné obsazení. Objeví se v něm totiž hodně kamarádů a známých kapely, mezi kterými vyniká třeba herečka Melanie Ackermanová, astronaut Christopher Eaglesang a hlavně také bývalá světová tenisová jednička a několikanásobný grandslamový vítěz Stefan Edberg a jeho stejně hvězdný kolega Mats Wilander, který si tam dokonce střihne solíčko na kytaru. Zkusit najít tyto osobnosti v novém klipu Europe můžete i na našich webovkách v sekci Hudební zprávy. Dneska v noci bude polojasno až oblačno, na frontě od západu přechodně zataženo a místy s přeháňkami, ojediněle i bouřky. Ojediněle tvorba mlh, nejnižší teploty 14 až 9, v 1000 metrech na horách kolem 9. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jindy jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28, v 1000 metrech na horách kolem 7. Tak máme za sebou další rychlý přehled zpráv, no a my se samozřejmě vrhneme na nějakou tu muziku. Ještě předtím připomenu, že kdybyste chtěli nechat zahrát nějaký ten song, můžete mi napsat na song@rockzone.cz nebo zkusit zavolat na 255 700 707. No a než to stihnete udělat a zprocesovat, tak my si dáme třeba Hailstorm, Lucie anebo Mobyho a Lift Me Up. Tak jdeme na to, krásný dopoledne, teda odpoledne nebo podvečer, nebo co to vlastně je. Prostě hezkou sobotu.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Právě nám dohráli Police a jejich Roxanne. Musím říct, že tenhle song mám zarytej v hlavě tak moc, protože jeden z mých kolegů to má na vyzvánění, takže to slyším asi tak 20krát denně. Každopádně ani po 25. nebo 100.005. se to neoposlouchá, což je prostě super. Každopádně pojďme se mrknout na počasí. V tuhle chvíli Praha hlásí ještě pořád 22 stupňů a v noci nejnižší teploty 14 až 9 v tisíci metrech na horách kolem 9. Zítra přes den 21 až 26, na jižní Moravě až 28 a v tisíci metrech na horách kolem 17 stupňů. I zítra by mělo zůstat polojasno až oblačno, sem tam se můžou objevit nějaký přehánky nebo bouřky, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat, prosím pěkně. No a já tady mám pro vás ještě jednu zprávu, a to tu, že mi před chviličkou volala moje drahá kolegyně Zuzka Nastychová, která už v tuhle chvíli na vás čeká v Jagušce na Praze Libeň, Praha 9, kam můžete dneska si zajít za ní pro vstupenky na 11.6. na Rock Dogs, kdy na Cargo Galerii na Smíchovský náplavce budou hrát Totáči, čili Totální nasazení, a taky kapela Portless, a my vám rozdáváme lístky právě na tuhle akci, konkrétně Zuzka dneska v hospodě Jaguška na Palmovce, tak tam si můžete zaběhnout, stačí jenom říct heslo Rock Zone a Zuzka vám dá vstupenky na tuhle tu skvělou akci na lodi. Tak kdybyste chtěli a neměli 11.6. co dělat, tak teď můžete vyrazit třeba na pivko za Zuzkou a ona vám předá lupeny. No, je to docela lákavý, měla tam být až od 7, ale už tam holka sedí teď, no tak to stihnete, než si dá těch piv víc, než by chtěla. Každopádně dáme si další muziku na tělo. Teď nás čekají Marmozec, novinka Cutback. Jdeme na to.
0: Radio Rock Zone.
2: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Vše pro vaši

0: kuvačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
2: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
1: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
2: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
1: Tak dej odběr našemu kanálu.
3: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

that's the truth. The kindness that turned my heart.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Him a jejich živá Killing Loneliness nám právě teď dohrál 4 minuty po 17:30 a my se mrkneme na to, kam můžete dneska vyrazit. V Plzni dneska v Zachspabu Something Small Band a taky Fortel, v Divadle pod lampou Zoo Crowd anebo to Kodon, a nebo můžete vyrazit do Prahy, a to doporučuji, na Sedmičku na Strahov, tam dneska zahrajou Twisty Trot, skvělej rock and roll, rockabilly, naprosto boží, jestli to neznáte, tak určitě běžte. Zas až tolik často v Čechách nehrajou, tak je to docela dobrá příležitost. No a nebo můžete zajít třeba do Malostranský besedy, kde dneska bude Rozálie, taky Julie a já a spol, a nebo v Modrý opici, já to prostě nepřečtu. Satanovo lepivé podpaží. Ach, pane bože, ty názvy těch kapel, no tak určitě to bude zážitek, ale to je fakt něco, co si ani představovat nechci. No nic, každopádně pojďme se posunout k jinému tématu, než k názvu téhle kapely. Mám pro vás nabídku, pokud jste neposlouchali předchozí vstup, tak naše kolegyně Zuzka Dastychová už na vás v tuhle chvíli čeká v hospodě u Jagušky na Palmovce, je to hnedka na metru Palmovka. Když řeknete kouzelný slovíčko Rock Zone, tak si u ní můžete vyzvednout lístky na koncert, který se koná příští týden, 11.6. na Cargo Gallery na Smíchovský náplavce. Budou hrát Totální nasazení a taky Portless v rámci tady naší akce. Tak pokud byste tam chtěli zajít, tak zaběhněte za Zuzkou a ona vám dá určitě vstupenky, můžete si s ní dát i pivko. Už se vrátila z kola, tak je celá natěšená a těší se na vás. Tak už se dáme další k muziku, dáme si ZZ Top, dáme si taky The Rasmus anebo Dropkick Murphys a jejich We Shall Overcome.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Jedním z hostů letošního festivalu Metronom bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singly. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dohráli nám ZZ Top a my se podíváme zpátky na počasí. V tuhle chvíli 23 stupňů v Praze, dneska v noci. Nejnižší teploty 14 až 9 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 9. Zítra přes den 21 až 26 stupňů na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Můžou se přehnat nějaký přehánky, ale spíš bude polojasno až oblačno, takže by se to na většině místech snad mělo vyhnout. Za chviličku u nás čeká další rychlý přehled zpráv a předtím stíháme třeba Aerosmith nebo Lennyho Kravice a jeho Love, Love, Love.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
3: Muzika na tělo.

0: nám přiblížila 6. hodina, kterou nám pěkně tuhle hodinu nám zakončili Green Day, no a nám taky končí songy na přání. Dneska jste si zase krásně volali a psali, já vám za to děkuju moc krát, zítra si to můžete zopakovat zas. No, ale teď už je čas na další rychlej přehled. Od mikrofonu vás a ještě stále zdraví Anna Knauerová alias Aňu. A dneska máme 6.6.2026, to je úplně strašně moc šestek, je to takový satanistický den až skoro. Svátek má Norbert, Norman nebo taky Norberta, tak přejeme všechno nejlepší. No a kdybyste chtěli nějaký ten tip na to, kam dneska vyrazit, tak to vám řeknu když tak za chvíli, ale co je daleko důležitější, tak kdybyste chtěli vyrazit na 11.6. ve čtvrtek na Cargo Gallery na Smíchovskou náplavku, kde budou hrát Totální nasazení a taky Portless a taky tam máme takový menší rockzónní večírek, tak právě teď čeká u Jagušky na Palmovce v hospodě na vás naše drahá kolegyně Zuzka, která, když řeknete kouzelný slovíčko Rock Zone, tak tam pro vás má vstupenky na tuhle akci. Tak pokud chcete, tak tam za ní vyražte, bude tam tak do 8:30. A my už si pojďme dát nějaký ty zprávy, dáme si všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Žena viněná z vraždy už je ve vazbě. Eurovizi klesla sledovanost o 20% a ruská tenistka Mira Andrejevová slaví na Roland Garros v 19 letech premiérový grandslamový titul. Soud dnes poslal do vazby 35-letou ženu podezřelou z vraždy. Případ odstartoval středeční nález části lidského těla v igelitové tašce na zahradě rodinného domu v Kinčperku nad Ohří, kde podezřelá se svým přítelem a jeho rodiči žila. Policisté k případu zatím žádné detaily nezveřejnili. Další informace poskytnou, jakmile to okolnosti dovolí. Média spekulují, že zavražděné bylo malé dítě. Obviněné ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Pomocné tlapky vycvičili už 300 asistenčních psů a to během 26 let fungování organizace. Asistenční psy kromě tělesně postižením pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií. Působí také v hospicích a domovech pro seniory. Dnes slavnostně ukončilo 2letý výcvik dalších 11 psů. Výcvik k jednoho stojí téměř 500 000 korun. Peníze na něj organizace získává z darů a sbírek. 2letý proces začíná výběrem štěněte, pokračuje jeho výchovou a výcvikem pro konkrétního budoucího uživatele a končí jeho předáním. V prvním roce se o štěňata starají dobrovolnické rodiny, později je cvičí některý ze 7 profesionálních trenérů. Letošnímu ročníku televizní písňové soutěže Eurovize meziročně klesla sledovanost o zhruba 20% na 131 milionů diváků. Píše to agentura AFP s odkazem na oficiální údaje Evropské vysílací unie, která hudební estrádu organizuje. Několik evropských zemí se letošního ročníku soutěže nezúčastnilo na protest proti Izraeli a jeho počínání v pásmu Gazy. Vysokou sledovanost má soutěž tradičně v severských zemích. Počet lidí, kteří soutěž sledovali na televizních obrazovkách, se snížil meziročně o 35 milionů na 131 milionů. Letos se soutěž vysílala v 35 zemích, ne všechny ale mají systémy pro měření televizní sledovanosti.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Ženská dvouhra na Roland Garros přinesla překvapivou vítězku. Tou se před chvílí stala teprve 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová. Na centr kurtu v Paříži zdolala 114. hráčku světa Polku Maju Chvalinskou 2-0 na sety. Paula McCartneyho podpořila v jeho hudebním snažení i dcera. Stella McCartney vydala exkluzivní limitované tričko k novému albu svého otce The Boys of Dungeon Lane. Jeho design vzdává hold jeho vizuální podobě i příběhům, o kterých se na desce mluví. Album vyšlo v pátek 29. května a jde o první desku hudební legendy od roku 2020. Ve 14 skladbách se McCartney vrací ke svým mladým létům a vzpomíná na dětství v Liverpoolu i první dobrodružství slavných Beatles. Najdete na něm i duet s jeho bývalým parťákem z Beatles Ringo Starrem, který se jmenuje Home to Us. So Dneska v noci bude polojasno až oblačno, na frontě od západu přechodně zataženo a místy s přeháňkami, ojedinělé i bouřky, ojedinělé tvorba mlh. Nejnižší teploty 14 až 9, v tisíci metrech na horách kolem 9. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jindy jen ojedinělé s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28, v tisíci metrech na horách kolem 17. Tak to bychom měli další rychlý zprávy za náma a máme 4 minuty po 6. hodině. Jak už jsem zmiňovala, děkuju vám mockrát za to, že jste dneska psali a volali do pořadu Objednej si svůj song. A zítra si to budete moci zopakovat znovu. No, ale teď už nás čeká zase nějaká ta muzika na tělo, tak pokud byste chtěli, tak si můžeme dát třeba Red Hoty, dáme si třeba taky Kabáty, anebo Atrey a You Give Love a Bad Name. Tak si to užijte. Krásný podvečer.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak se pojďme podívat zpátky na počasí. 18.20, to je aktuální čas, venku 23 stupňů a převážně oblačno. A dneska v noci nejnižší teploty 14 až 9, v tisíci metrech na horách kolem 9. Dneska by mělo být v noci polujasno až oblačno, sem tam nějaký přehánky, ojedinělé bouřky od západu. A zítra přes den 21 až 26 na jižní Moravě až 28 a v tisíci metrech na horách kolem 17. Zítra přes den bude taky polujasno až oblačno a na severovýchodě místy jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat, prosím pěkně. No, tak jo, tak si dáme další muziku, počasí uznáme, tak si dáme Fatboy Slim anebo Black Label Society a jejich nejnovější song Ozzy Song. Jdeme na to.
0: Radio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
4: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na

0: platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tohle byli Queeni a jejich živák Don't Stop Me Now a my máme 6 minut po 6:30. Mrkneme se, kam ještě dneska můžete případně vyrazit. V Kadani dneska party ve Františkánu, ve františkánském klášteře, tak tam určitě najdete nějakou skvělou muziku. V Řevnicích dneska rockovej slunovrat. Máme tady taky, co se týče festiáků, tak Rock in Loket v přírodním amfiteátru na Lokti. V České Kamenici Kamenice Festival 2026. Tam je taky naprosto skvělý playlist, line-up, seznam kapel. Je to prostě super. No a na zámeckém areálu v Břeclavi jsou dneska slavnosti Břeclavi, tak tam můžete vyrazit taky. Po případě, kdybyste chtěli nějakou tu Prahu, tak dneska na 7 na Strahově Twisty Trot vřele doporučuju. Je toho hodně, no a kdybyste třeba přemýšleli nad tím, kam můžete vyrazit příští týden, tak na Cargo Gallery, na Smíchovský náplavce, na lodi máme náš rockzónní festák, zahrajou tam Totální nasazení, taky Portless. A kdybyste chtěli lístky na tuhle akci, tak se dneska zastavte na Palmovce v hospodě u Jagušky, tam na vás bude čekat moje kolegyně Zuzka Dastychová, když řeknete heslo Rockzone, tak vám ty lupeny dá. No neber to. Je tam třeba do 8:30, takže to určitě stíháte a my už se pomalu přesuneme k další muzice. Dáme si Europe, dáme si Guano Apes a dáme si taky Ghost a jejich Call Me Little Sunshine.
0: Radio Rock Zone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skinhead, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Jedním z hostů letošního festivalu Metronom bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singly. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Právě nám dohráli Europe v rámci kvality, která nestárne. K těm se ještě vrátíme během hlavních zpráv, které nás čekají přibližně za 10 minut, ale ještě předtím se mrkneme na to, jak vypadá počasí. V tuhle chvíli ještě pořád 23 stupňů a polojasno, minimálně v Praze tomu tak je. Dnešní nejnižší teploty v noci 14 až 9 v tisíci metrech na horách kolem 9. Zítra nejvyšší teploty 21 až 26 na jižní Moravě až 28 v tisíci metrech na horách kolem 17. No a mělo by být i zítra polojasno až oblačno a sem tam nějaký přehánky, ale nic závažného. Za chviličku, jak už jsem zmiňovala, rychlej přehled zpráv, předtím stíháme třeba Nirvánu nebo Linkin Park a What I've Done. Tak jdeme na to.
0: Radio Rock Zone.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Právě jste mohli slyšet Nirvánu a About a Girl a my se pomalu přesouváme do 7. hodiny, což znamená, že nás čeká další rychlej přehled zpráv. Od mikrofonu vás ještě stále zdraví Anna Knauerová alias Aňu. Dneska máme sobotu 6. června, svátek slaví Norbert, nebo taky Norman a Norberta. To tak pěkně zní, tak jako drsně. Tak přejeme všechno nejlepší. No a kdybyste chtěli dneska ještě někam vyrazit, tak třeba v Plzni, v Zachspabu Something Small Band, nebo taky Fortel, anebo v divadle pod lampou Zookraut, anebo taky Koden, ano, to je ta kapela, co tam hraje, tak pokud byste tam chtěli vyrazit, tak si to moc užijte. No a nebo kdybyste chystali nějaký jiný plány, tak v příštím týdnu začíná Rock for People, 11. máme my koncert na Cargo Gallery, kde zahrajou Totální nasazení a taky Portless. A nebo budeme v příštím týdnu taky soutěžit o lístky na Metronom. Tak si to nenechte ujít. No a my už si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Za špatnou mléčnou výživu byl olej z Číny. Ulice Brna dnes hrály duhovými barvami a Slováci ve velkém šetří na nákupech. Mléčné výživy pro kojence kontaminoval olej vyráběný v Číně. Evropská komise už zažádala o kontaktování čínských úřadů, ale zatím nedostala odpověď. Uvedla to Česká státní zemědělská a potravinářská inspekce. První šarži kojeneckého mléka v prášku stahoval výrobce Nestlé v Evropě 10. prosince. Brzy na to se připojili i Danone a Lactalis. Česká policie mimo to nejspíš prověří pozdní varování státu. Čeští pediatři dostali podle IBFN pokyny a od státu až v polovině března. Přitom hlavní hygienička vydala varování pro veřejnost na vadné šarže mléka na konci ledna. Inspekce od začátku kauzy zkontrolovala k 1. červnu na 290 vzorků. Výsledky jsou na webu Potraviny na pranýři. Centrem Brna dnes prošel duhový průvod. V průvodu šly asi 3000 lidí a byly vidět duhové vlajky nebo transparenty, které se stavěly za manželství pro všechny nebo za práva trans lidí. Akce Brno Pride Parade zakončuje festival sexuálních menšin Brno Pride Week. Vysokou účast si organizátoři vysvětlují tím, že se rozšiřuje komunita a lidé hledají bezpečný prostor. Akce proběhla v klidu a bez protestů. Slováci šetří už i na potravinách. Běžné nákupy omezuje až 40% lidí. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu. Ten odhalil, že nejvíce Slováků odkládá nákup oblečení, obuvi, nedopřeje si zábavu ani dovolenou.
2: 2/3 Slovákov hľadajú kompromis medzi kvalitou a cenou a 1/3 priznáva, že pri nákupoch siaha výlučne po najlacnejších produktoch. Šetrenie sa prejavuje aj v stravovaní mimo domácností. Polovica národa obmedzila návštevy reštaurácií a prevádzok s rýchlym občerstvením. Až 40% Slovákov pri nákupoch zohľadňuje ceny a do práce si nosia jedlo výhradne z domu. V príhraničných oblastiach sa robia veľké nákupy za hranicami. Jozef Balko, Slovensko.
1: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Čtyřhru juniorek na Roland Garros vyhráli Češky, a to tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková. Mladé Češky porazily v dnešním finále 6-1 a 6-4 dvojici Američanek. Pro Kovačkovou je to už třetí grandslamová trofej. Příští týden oslaví 16. O několik měsíců starší Zajíčková triumfovala poprvé.

0: Europe do toho šlapou před vydáním nového alba Kam, kde jsme dnes, které se chystá na letošní září, pustili do světa klip k dalšímu singlu z něj. Jmenuje se The Cult of Ignorance a má skutečně hvězdné obsazení. Objeví se v něm totiž hodně kamarádů a známých kapely, mezi kterými vyniká třeba herečka Melin Ackermanová, astronaut Christoph Fuglsang a hlavně také bývalá světová tenisová jednička a několikanásobný grandslamový vítěz Stefan Edberg a stejně jeho hvězdný kolega Mats Wilanders, který si tam dokonce střihne solíčko na kytaru. Zkusit najít tyto osobnosti v novém klipu Europe můžete i na našich webových stránkách v sekci Hudební zprávy. Dneska v noci bude polojasno až oblačno, na frontě od západu přechodně zataženo a místy s přeháňkami ojediněle i bouřky. A nejnižší teploty 14 až 9 stupňů, na horách kolem 9. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28, v 1000 metrech na horách kolem 17. Tak máme za sebou další rychlý zprávy, 7:03 a my si dáme další muziku na tělo, dáme si třeba Korpiklány, dáme si taky Vanastovky a dáme si taky Kaiser Chiefs a jejich Ruby Ruby Ruby Ruby, tak jdeme na to.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Zone počasí.
1: Sex Pistols nám právě teď dohráli God Save the Queen a my máme 8:15. Venku aktuálně 22 stupňů, minimálně u nás v Praze tomu tak je. Dnešní nejnižší teploty v noci 14 až 9, v tisíci metrech na horách kolem 9. Od západu přechodně zataženo a místy přehánky, jsem tam i bouřky a ojediněle tvorba mlh. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jen jinde ojediněle s přehánkami a bouřkami. Později odpoledne k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší maxima zítra 21 až 26, na jižní Moravě až 28, v tisíci metrech na horách kolem 17 stupňů. Za chvilku nás čeká další muzika na tělo, dáme si třeba YouTube nebo Iron Maiden a nebo nejnovější song od Rolling Stones, a který se jmenuje ten song In the Stars. Ty kluci prostě jedou a jsou naprosto nezastavitelní. Pojďme si to pustit.
2: Radio Rockzone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Dohrali nám YouTube a my se mrkneme na to, kam můžete dneska vyrazit. V Praze dneska zahrajou na sedmičce Twisty Trot, velmi doporučuju. V Malostranský besedě Rozálie nebo taky Julie a já a spol. Můžete vyrazit taky do České Kamenice, kde dneska probíhá festival Kamenice. V Břeclavi slavnosti Břeclav, v Lokti Rock in Loket. V Kadani party ve Františkánu, v Řevnicích rokový slunovrat. V Nižboru dneska ve sklárně Rickl Eddie Stojlov. Ve Vacovicích, ve Vacovický hospodě zahrajou Timudej. Mám tady taky ještě nabídku na Plzeň, kde v Zachspabu zahrajou Something Small Band, nebo taky Fortel, případně v divadle pod lampou zahrajou Zookraut, a nebo taky Kodn. Kdybyste náhodou chtěli, tak mám pro vás ještě jednu nabídku, a to, že naše kolegyně Zuzka Dastychová právě teď sedí v Jagušce na Palmovce, což je hospoda, kde Zuzka ráda pobývá. A když řeknete kouzelný slovíčko Rock Zone, tak za to od Zuzky dostanete vstupenky na koncert, který se děje na Cargo Galerii na lodi na Smíchovský náplavce 11. června. A zahrajou tam Totální nasazení nebo třeba taky Portless, tak kdybyste chtěli, tak si můžete dneska ještě tak hodinku skočit za Zuzkou právě na Palmovku a ta vám mile ráda lístky předá. Teď už se ale pojďme vrátit zpátky tady k naší muzice, dáme si Bruce Springsteena, dáme si Korny a nebo taky Guns N' Roses a jejich Hard School.
0: Radio Rock Zone. Jedním z hostů letošního festivalu Metronome bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singlet. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: un počasí.
1: Tak tohle byl Bruce Springsteen a jeho Hungry Heart v rámci kvality, která nestárne. Máme 8:03 a mrkneme se zpátky na počasí. V tuhle chvíli Praha hlásí 21 stupňů, nejnižší teploty v noci 14 až 9 v tisíci metrech na horách kolem 9. Zítra přes den maxima 21 až 26 na jižní Moravě až 28 stupňů v tisíci metrech na horách kolem 17. Zítra by mělo být polojasno až oblačno a jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami na severovýchodě. Později odpoledne a k večeru budou srážky ubývat a oblačnost též. Za chviličku další rychlý přehled zpráv, předtím si dáme třeba Him nebo Red Hot Chili Peppers a jejich By the Way.
2: Radio Rock. Sejdeme se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchově. Vstup v 18:30.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tak jsme to pěkně zakončili tady předělávkou songu Butterflies a máme 2 minuty do 8 hodiny, což znamená, že nás čeká poslední společný zprávy. Od mikrofonu vás ještě stále zdraví Anna Knauerová alias Aňu. Dneska je sobota 6. června, pokud jste si nestihli všimnout. Svátek má Norbert a je vlastně jako moc pěkně, 21 stupňů aktuálně a my se mrkneme na to, co máme ve zprávách, tak si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hasiči rozdali nočním podnikům pokuty. Ostravský dopravní podnik má v historické sbírce novou tramvaj a autobus a Bulhaři viní české piráty silnic z havárie autobusu. Letošní kontroly hasičů přišly zábavné podniky draho. Hasiči při prověrkách barů, diskoték a dalších nočních klubů odhalili přes 1600 nedostatků a vybrali pokuty zhruba za 640 tisíc korun. Nejčastěji hasiči zjistili problémy s únikovými cestami a to zatím provedli 590 z plánovaných 800 kontrol. Kontroly se zaměřují hlavně na podniky v podzemí a na místa se stíženými možnostmi evakuace. Kontrolní akci hasiči vyhlásili po tragickém požáru barů ve švýcarském středisku Kranzmontana. Při požáru během silvestrovské oslavy zemřelo 41 lidí. Dalším impulzem byl také loňský požár restaurace u Kojota v Mostě, při kterém zemřelo 7 lidí. V souvislosti s českým případem policie v úterý navrhla obžalovat 2 lidi. Sbírka historických vozů dopravního podniku Ostrava se rozrostla o 2 kusy. Autobus Škoda 706 RO z roku 1956 a o 14 let mladší tramvaj Tatra T3 vypadají jako nové. Předseda představenstva dopravního podniku Daniel Morris vyzdvihl hlavně opravu autobusu. Ten se totiž obnovoval z vraku podle dokumentace a fotografií.
2: Každá jednotlivá součástka prošla rukama renovační firmy, která se na tom spolu s náma podílela, takže to fakt bylo několik let usilovné práce, ale věřím, že všichni to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
0: Mladší tramvajová kolegyně ikonického autobusu je vyvedena do stavu těsně po výrobě. Tehdy v Ostravě jezdil ještě průvodčí a v renovovaném vozu se tak nachází i původní místo na sezení s pokladnou určené právě pro něj. Sofie se chystá obvinit 2 řidičů s českým průkazem. Podle bulharských úřadů jsou zodpovědní za včerejší smrtelnou nehodu autobusu, při které zemřeli 3 lidé a dalších 17 bylo zraněných. Jak uvedlo státní zastupitelství v Sofii, 2 podezřelých šoférů měla české řidičské průkazy. Podle vyšetřovatelů muži zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí víc než 150-kilometrovou rychlostí. Jedno z vozidel se srazilo s autobusem MHD, zatímco druhé narazilo do zastávky. Síla nárazu prvního auta autobus převrátila na bok. Podle bulharské prokuratury na místě nehody nebyly ani viditelné žádné brzdné dráhy závodících aut.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Ženská dvouhra na Roland Garros přinesla překvapivou vítězku. Tou se stala teprve 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová. Na centr kurtu v Paříži zdolala 114. hráčku světa Polku Maju Chvalinskou 2-0 na sety. Horký žeslí, že si vyjedou s novým albem. Partička ze slovenské Nitry plánuje svoje čarovné tour na podzim. Aby to ale mohli udělat, musí novou desku nejdřív vydat. A to učiní na konci prázdnin, kdy placka s názvem A čarovné slovíčko spatří světlo světa. Nabídne 16 tracků a kapela ho pokřtí 28. srpna na svém festivalu Slížovica. Čarovné tour samotně odstartuje 9. října na Valašských Kloboukách a skončí 27. listopadu v Bratislavě. Zahrnovat bude i české zastávky. Dneska v noci bude polojasno až oblačno, na frontě od západu přechodně zataženo a místy s přeháňkami ojediněle i bouřky, ojediněle tvorba mlh. Nejnižší teploty 14 až 9 v 1000 metrech, na horách kolem 9. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28. V 1000 metrech, na horách kolem 17. Tak nejdelší, respektive poslední dnešní živý zprávy máme za sebou a já vám moc krát děkuju. Máme 3 minuty po 8 hodině. No a k tomu si dáme zase nějakou tu muziku. Dáme si Vysáče, dáme si Offspringy, anebo taky Green Day a jejich Minority. Tak jdeme na Deo.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Právě nám dohrál Bryan Adams pořád jako nový. Tahle pecka Summer of 69 je naprosto nepřekonatelná. No a já tady mám pro vás ještě takovou poslední last minute nabídku. Přibližně ještě tak 15 minut, možná i díl samozřejmě, ale jako oficiálně 15 minut, bude naše kolegyně Zuzka Dastychová sedět na Palmovce v hospodě u Jagušky, kam si můžete ještě zaběhnout pro lístky na koncert, který se bude konat na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce 11. června, čili teď ve čtvrtek. A kdybyste neměli co dělat, tak můžete zajít právě tam, budou tam hrát Totální nasazení nebo taky Portless. No a kdybyste stáli o lístky na tuhle akci, tak skočte za Zuzkou, řekněte kouzelný slovíčko Rockzone a Zuzka vám ty lístky předá, mile ráda. Tak ještě to třeba stíháte, pokud jste někde poblíž. No a my si dáme další muziku. Dáme si Guano Apes anebo Nickelback a jejich novinku Bones for the Crows. Tak jdeme na to.
1: Radio Rock Zone.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Radio Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: .27 to je aktuální čas, venku momentálně 21 stupňů, no a kdyby vás zajímalo, jak bude zítra, tak by mělo být polojasno až oblačno na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17, prosím pěkně. Teď už pokračujeme s další muzikou na tělo, dáme si Scorpions, dáme si Foster the People, anebo taky Flogging Molly a jejich This Road of Mine.
0: Radio Rock Zone. Jedním z hostů letošního festivalu Metronome bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako singly. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak přátelé, kamarádi, já se s váma pomalu loučím, ale ne tak úplně, protože už za chviličku začíná repríza Český desítky s Aňou, takže tady s váma ještě hodinku pobudu, tak si poslechněte nějaký český písničky, poslouchejte a podporujte českou muziku. No a já se tímto oficiálně tady onlineově loučím. Mějte se krásně, od mikrofonu vás zdraví Anna Knauerová alias Aňu. Uslyšíme se jakoby za chvilku, ale zároveň se uslyšíme taky příští víkend, vlastně až za dva víkendy. Tak se mějte krásně a já se na vás zase budu těšit. Užijte si neděli a mějte se, jak chcete. Čau!
1: Radio Rock Zone.
0: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bula a Drbula už jsou blahoslavení. Obec Majetín přišla o miliony a fotbalové mistrovství světa začne už příští týden. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Jan Bula a Václav Drbula už jsou mezi blahoslavenými. Jde o vyvrcholení 20-letého procesu. Příprav vraždy tří funkcionářů v Babicích posloužil komunistickému režimu na počátku 50. let jako záminka k represím proti katolické církvi. Katolické kněží nechali popravit oběšením komunisté. Než církev rozhodne, že se někdo stal svatým nebo blahoslaveným, předchází tomu složitý proces. Nejprve se sbírají důkazy a těmi se pak argumentuje u specifického soudního procesu s danými pravidly. Další posuzování je na papežských úřednicích ve Vatikánu. Papež Lev XIV. Podepsal dekret o blahořečení Buly a Drboly loni v říjnu. Obec Majetín naletěla šmejdům, kvůli podvodným bankovním převodům přišla o zhruba 4 miliony korun. Pachatelé podle starostky vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky a pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit. Obec zároveň usiluje o náhradu škody. Pojišťovna ale zatím předběžně uvedla, že pojistné plnění neposkytne. Okolnosti podvodu vyšetřuje policie. Ruská kosmická agentura Roskosmos pozastavila snahy o opravu úniku vzduchu z mezinárodní vesmírné stanice a uvedla, že posádce žádné nebezpečí nehrozí. Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA, který kvůli úniku nařídil posádce ukrýt se do kosmických lodí a připravit se na možnou evakuaci, poplach ukončil a astronautům povolil návrat do stanice.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel Kuka je v souvislosti s mistrovstvím světa optimistický. Bývalý fotbalový reprezentant věří, že náš národní tým postoupí ze základní skupiny. Řekl to vícemistr Evropy z roku 96. Už samotný postup na šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku hodnotí jako obrovský úspěch. Podle Kuky ale máme na to myslet i výš.
2: Jsem optimista, máme velmi zajímavé mužstvo. Myslím si, že může dojít vždycky na nějaké překvapení. Počítám s postupem ze skupiny a potom už prostě to. Otázka je trochu štěstí a doufám, že budeme kluky sledovat co nejdéle.
1: V případě postupu ze skupiny se Pavel Kuka na zápas naší fotbalové reprezentace do Ameriky sám chystá. Národní tým do turnaje vstoupí 12. června v Mexiku soubojem s Jižní Koreou. V noci bude polojasno až oblačno, na frontě od západu přechodně zataženo a místy s přeháňkami ojediněle i bouřky, ojediněle i tvorba mlh. Nejnižší teploty 14 až 9 v tisíci metrech na horách kolem 9 stupňů. V neděli přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jižní Moravě až 28 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 7.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo. Česká desítka na Rock Zone 105.9.
1: Je 9 večer, takže je naprosto jasný, co nás čeká. Česká desítka s Aňou na rádiu Rock Zone je zpátky. Díky za vaše hlasy, protože pořadí se nám zase pěkně promíchalo, minulý novinky se dravě probojovaly nahoru a na samotný vrcholu došlo k velkému střídání stráží. Tak to vezmeme pěkně od spodu. Na 10. místě dneska Adovany a jejich Bed Wars. Minulé desítku uzavírali a tuhle pozici si obhájili i pro dnešek. Tak si jedem poslechnout.

Tohle bylo dnešní číslo 10 pražských Adovany s peckou Bed Wars. Posloucháte českou desítku s Aňou na rádiu Rockzone a hlasování běží dál. Takže to můžete vašimi hlasy zase celý překopat. Dneska jsem tu s vámi opět já, Anna Knauerová alias Aňu, a společně si projdem zase celý žebříček. Kdybyste měli pocit, že i vaše kapela najde v český desítce uplatnění, stačí mi poslat váš song do formuláře na webu a třeba se už příští týden uslyšíme právě s vámi. Ale teď jdeme na devítku a osmičku. Na devátém místě dneska náhodný výběr a jejich chytlavej track Stejná jako já, se kterými kluci aktuálně křižou republiku v rámci svého jarního turné. A osmička patří kapele Five O'Clock Tea a jejich songu Barevný světy.

0: Devítka a osmička české desítky s Aňou jsou za náma. Dneska v podobě kapel Náhodný výběr a Five O'Clock Tea a my se posouváme výš. Na sedmém místě dneska velký úspěch pro minulou novinku. Kapela Ex Post vás chytla za srdce a se svým singlem Pulse hned poskočila na sedmičku. Tak si to jdem poslechnout.
1: Radio Rock Zone.

Posloucháte Radio Rock Zone, sedmičku český desítky s Aňou už známe, tam se dneska usadili Expost a my jdeme na šestku. Na šestém místě dneska kapela Primadonna a jejich energická pecka Na kolenou. Tak se pěkně usaďte a zaposlouchejte se do songu s dnešním číslem 6.

Posloucháte Radio Rock Zone a polovina český desítky s Aňou je za náma. Na šestém místě dneska Primadonna se songem Na kolenou a my se jdem na chvíli mrknout mimo žebříček. Je totiž čas na tip od Aňu. Tip od Aňu je místo, kde si připomínáme kapely a interprety, co si zaslouží nebýt zapomenuti a jejich songy pořád zní. Dneska si dáme hardrockovou partu Traktor a jejich hitovku Osudová. Tahle moravská formace, která vznikla už v roce 2001, ušla obrovskou štreku a dneska tu s námi jsou i v desítce. Klukům to pořád pěkně šlape a zrovna nedávno ohlásili velký koncertní plány k 25 letům jejich existence. Pojďme si dneska jeden jejich kousek dát, konkrétně pecku Osudová. Traktor v rámci tipu od Aňu.

0: Tip od Aňu je za náma. Dneska v podobě traktoru, pro který nemůžete hlasovat, ale my se vracíme zpátky do aktuální desítky. Na pátém místě dneska kapela Neřvi na mě a jejich song V moderním pojetí. Minule brali bronz a dneska je to pětka. No a čtyřka patří crossoverový partě Věc Makropulos a jejich kousku Ještě než zestárnem. Tak se je pustíme pěkně za sebou. Pátý a čtvrtý místo míří za váma.
1: Ta

0: neodpuští.
1: Tohle byla dnešní pětka a čtyřka. Neřve na mě a věc Makropulos. A teď je čas představit si dnešní novinky. Dneska tu máme dvě čerství jména, který se budou prát o vaše hlasy. První novinkou je legendární formace Precedens, která se vrací do hry s novou temně atmosférickou svatbou Od stíny černé a dokazuje, že jejich nezaměnitelný rukopis má pořád obrovskou sílu. Druhou novinkou je kapela vám všem dobře známá. Byt číslo 4, která už se v český desítce taky nějakou dobu ohřála a dneska znova útočej se singlem Boty heroiny. Dnešní novinky už znáte a i pro ně budete moc hlasovat, aby se nám v žebříčku pěkně uchytili. Tak si to pojďme dát. Precedens a taky Byt číslo 4.
2: Radio Rock Zone.

Posloucháte Radio Rock Zone a dnešní novinky máme za sebou. Precedence se singlem Odstíny černé a taky Byt číslo 4 a jejich Boty heroiny. I pro ně můžete hlasovat na rockzone.cz, tak to hlavně nezapomeňte udělat. A teď už jdeme na bedny. Na třetím místě dneska minulá novinka Projekt 301 a jejich skvělá vesmírná jízda na měsíci. Bronzová pozice rozdaná, tak si to pojďme pustit.

Právě jste mohli slyšet třetí místo dnešní český desítky s Aňou, který dneska padlo pro projekt 301. A teď si dáme rychlou rekapitulaci, ať víte, pro cože to vlastně můžete na webu hlasovat. Na 10. místě kapela Adovany a jejich Bed Wars, na 9. Náhodný výběr a Stejná jako já, na 8. 5 o'clock tea a Barevný světy, na 7. Expost a jejich Puls, na 6. Primadonas a Na kolenou, 5. místo Neřvi na mě a v jejich V moderním pojetí, 4. místo Věc Makropulos a Ještě než ze stárnem. Máme tady taky dvě novinky, kapela Precedence a Odstíny černé, 2. novinka Byt číslo 4 a Boty heroiny, na 3. místě kapela 301 a jejich Na měsíci a jdeme na 2. Tam dneska skončili Světadíl se skladbou Prostor, který minule brali zlato.

Druhý místo dneska bere kapela Světa díl a jejich prostor a finále je tady. Na prvním místě dnešní český desítky jsou opět Grammy a jejich Na první pohled. Minule stříbro, dneska z toho je zase zlato a můžu vám teda říct, že dneska to byl opět velký boj mezi prvním a druhým místem v podobě stovek hlasů, za což vám teda neskutečně gratulujem. Díky, že jste poslouchali českou desítku s Aňou. Já jsem Anna Knauerová alias Aňu. Hlasujte, podporujte českou hudbu a klidně nám pošlete i vlastní tracky. Slyšíme se zase příště a do té doby se mějte, jak chcete. Čau!

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Obviněná z vraždy v Kinšperku nad Ohří jde do vazby. Hudební festival Metronom se blíží a kanoistka Sadková získala v Troji stříbro. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Soud poslal do vazby obviněnou z vraždy v Kinšperku nad Ohří. 35-letou ženu obvinili policisté v pátek po středečním nálezu části lidského těla. Informoval o tom krajský policejní mluvčí. Obviněné ženě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Další podrobnosti zatím policie neuvedla. Média spekulují o tom, že obětí je malé dítě. To ale policie zatím oficiálně nepotvrdila. Hudební festival Metronom Prague se blíží. Od 19. do 21. června nabídne vystoupení desítek českých i zahraničních umělců. Celou akci zahájí držitelka ceny Anděl v kategorii Objev roku Marie April. Spoluzakladatel festivalu Martin Voňka nastínil některé plány pro letošní rok.
2: Co se týká toho programu, posilujeme tu linku pro mladší lidi, vlastně mladou muziku, objevnou muziku a kombinujeme to s těmi, kteří už nás třeba i na Metronom navštívili, jako je Nick Cave nebo Sting, i to model. Chystáme tam komfortní areál, spolupracujeme na tom s Live Nation.
1: Program festivalu Metronom Prague nabízí umělce napříč všemi hudebními žánry. Poprvé se z výstaviště přesouvá do Letňan, nabídne 3 hudební stage, tribuny i místo pro odpočinek, Fresh Festival se street foodem a grilovací zónou. Hamburský senior na chvíli doplatil na svou poctivost. Úřadům nahlásil příjem ze sběru vratných láhví a plechovek. Sociální úřad mu kvůli tomu snížil podporu, kterou dostává kvůli svému nízkému důchodu. Případ vzbudil pozornost médií. Úřad nakonec rozhodl, že si 75-letý důchodce smí měsíčně sběrem láhví přilepšit částkou 50 eur bez toho, aby se mu na podporu sahalo. V daný měsíc si přišel zhruba na 58 eur. Podle deníku Bild je tento důchod jediným obyvatelem severoněmeckého Hamburku, který úřadům příjmy ze zálohovaných obalů přiznal.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Jessica Fox. Australanka v české metropoli zkompletovala po pátečním triumfu na kajaku zlatý double. Ze 3 českých kanoistů ve finále světového poháru v Praze na medaili žádný z nich nedosáhl. Nejlépe skončil 6. Václav Chaloupka. V noci bude polojasno až oblačno, na frontě od západu přechodně zataženo a místy s přeháňkami ojediněle i bouřky. Ojediněle také tvorba mlh. Nejnižší teploty 14 až 9, v 1000 metrech na horách kolem 9 stupňů. V neděli přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Jedním z hostů letošního festivalu Metronom bude Gordon Sumner, známý pod jménem Sting. Připomíme si proto o tomto víkendu dvě z jeho nejslavnějších desek. Dneska to bude deska Ten Summoner's Tales z roku 1993. A kandiduje na rekord. 7 z 12 jejich skladeb vyšlo jako single. Melodickou a zvukově barevnou Stingovou desku vám pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bula a Drbula už jsou blahoslavení. Obec Majetín přišla o miliony a fotbalové mistrovství světa začne už příští týden. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Jan Bula a Václav Drbula už jsou mezi blahoslavenými. Jde o vyvrcholení 20-letého procesu. Příprav vraždy tří funkcionářů v Babicích posloužil komunistickému režimu na počátku 50. let jako záminka k represím proti katolické církvi. Katolické kněží nechali popravit oběšením komunisté. Než církev rozhodne, že se někdo stal svatým nebo blahoslaveným, předchází tomu složitý proces. Nejprve se sbírají důkazy a těmi se pak argumentuje u specifického soudního procesu s danými pravidly. Další posuzování je na papežských úřednicích ve Vatikánu. Papež Lev XIV. Podepsal dekret o blahořečení Buly a Drboly loni v říjnu. Obec Majetín naletěla šmejdům, kvůli podvodným bankovním převodům přišla o zhruba 4 miliony korun. Pachatelé podle starostky vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky a pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit. Obec zároveň usiluje o náhradu škody. Pojišťovna ale zatím předběžně uvedla, že pojistné plnění neposkytne. Okolnosti podvodu vyšetřuje policie. Ruská kosmická agentura Roskosmos pozastavila snahy o opravu úniku vzduchu z mezinárodní vesmírné stanice a uvedla, že posádce žádné nebezpečí nehrozí. Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA, který kvůli úniku nařídil posádce ukrýt se do kosmických lodí a připravit se na možnou evakuaci, poplach ukončil a astronautům povolil návrat do stanice.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel Kuka je v souvislosti s mistrovstvím světa optimistický. Bývalý fotbalový reprezentant věří, že náš národní tým postoupí ze základní skupiny. Řekl to vícemistr Evropy z roku 96. Už samotný postup na šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku hodnotí jako obrovský úspěch. Podle Kuky ale máme na to myslet i výš.
2: Jsem optimista, máme velmi zajímavé mužstvo. Myslím si, že může dojít vždycky na nějaké překvapení. Počítám s postupem do skupiny a potom už prostě to. Otázka je trochu štěstí a doufám, že budeme kluky sledovat co nejdéle.
1: V případě postupu ze skupiny se Pavel Kuka na zápas naší fotbalové reprezentace do Ameriky sám chystá. Národní tým do turnaje vstoupí 12. června v Mexiku soubojem s Jižní Koreou. V noci bude polojasno až oblačno, na frontě od západu přechodně zataženo a místy s přeháňkami ojediněle i bouřky, ojediněle i tvorba mlh. Nejnižší teploty 14 až 9 v 1000 metrech na horách kolem 9 stupňů. V neděli přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jižní Moravě až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 7.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Album před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na rádiu Rockzone.

0: Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. Rádio Rock Zone.
1: Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bula a Drbula už jsou blahoslavení, obec Majetín přišla o miliony a fotbalové mistrovství světa začne už příští týden. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Jan Bula a Václav Drbula už jsou mezi blahoslavenými. Jde o vyvrcholení 20-letého procesu. Příprav vraždy tří funkcionářů v Babicích posloužil komunistickému režimu na počátku 50. let jako záminka k represím proti katolické církvi. Katolické kněží nechali popravit oběšením komunisté. Než církev rozhodne, že se někdo stal svatým nebo blahoslaveným, předchází tomu složitý proces. Nejprve se sbírají důkazy a těmi se pak argumentuje u specifického soudního procesu s danými pravidly. Další posuzování je na papežských úřednicích ve Vatikánu. Papež Lev XIV. Podepsal dekret o blahořečení Buly a Drboly loni v říjnu. Obec Majetín naletěla šmejdům, kvůli podvodním bankovním převodům přišla o zhruba 4 miliony korun. Pachatelé podle starostky vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky a pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit. Obec zároveň usiluje o náhradu škody. Pojišťovna ale zatím předběžně uvedla, že pojistné plnění neposkytne. Okolnosti podvodu vyšetřuje policie. Ruská kosmická agentura Roskosmos pozastavila snahy o opravu úniku vzduchu z mezinárodní vesmírné stanice a uvedla, že posádce žádné nebezpečí nehrozí. Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA, který kvůli úniku nařídil posádce ukrýt se do kosmických lodí a připravit se na možnou evakuaci, poplach ukončil a astronautům povolil návrat do stanice.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel Kuka je v souvislosti s mistrovstvím světa optimistický. Bývalý fotbalový reprezentant věří, že náš národní tým postoupí ze základní skupiny. Řekl to vícemistr Evropy z roku 96. Už samotný postup na šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku hodnotí jako obrovský úspěch. Podle Kuky ale máme na to myslet i výš.
2: Jsem optimista, máme velmi zajímavé mužstvo. Myslím si, že může dojít vždycky na nějaké překvapení. Počítám s postupem ze skupiny a potom už prostě to. Otázka je trochu štěstí a doufám, že budeme Kuky sledovat co nejdéle.
1: V případě postupu ze skupiny se Pavel Kuka na zápas naší fotbalové reprezentace do Ameriky sám chystá. Národní tým do turnaje vstoupí 12. června v Mexiku soubojem s Jižní Koreou. V noci bude polojasno až oblačno, na frontě od západu přechodně zataženo a místy s přeháňkami, ojediněle i bouřky, ojediněle i tvorba mlh. Nejnižší teploty 14 až 9, v tisíci metrech na horách kolem 9 stupňů. V neděli přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jižní Moravě až 28 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 7.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ať zítřnu země zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

letošním pražském festivalu Metronom vystoupí anglická rocková legenda Sting. Na jeho kontě je cirka 100 milionů prodaných desek. Zásluhu má na tom i album Mercury Fallen z roku 1996. Sting říkal o téhle desce, že díky své melancholické náladě podzimní. Najdeme na ní i trochu jazzu a dokonce i kapku francouzského šanzonu. Tak si ji připomeneme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Obviněná z vraždy v Kinšperku nad Ohří jde do vazby. Hudební festival Metronom se blíží a kanoistka Sadková získala v Troji stříbro. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Soud poslal do vazby obviněnou z vraždy v Kinšperku nad Ohří. 35-letou ženu obvinili policisté v pátek po středečním nálezu části lidského těla. Informoval o tom krajský policejní mluvčí. Obviněné ženě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Další podrobnosti zatím policie neuvedla. Média spekulují o tom, že obětí je malé dítě. To ale policie zatím oficiálně nepotvrdila. Hudební festival Metronom Prague se blíží. Od 19. do 21. června nabídne vystoupení desítek českých i zahraničních umělců. Celou akci zahájí držitelka ceny Anděl v kategorii Objev roku Marie April. Spoluzakladatel festivalu Martin Voňka nastínil některé plány pro letošní rok.
2: Co se týká toho programu, posilujeme tu linku pro mladší lidi, vlastně mladou muziku, objevnou muziku a kombinujeme to s těmi, kteří už nás třeba i na Metronom navštívili, jako je Nick Cave nebo Sting, i to model. Chystáme tam komfortní areál, spolupracujeme na tom s Live Nation.
1: Program festivalu Metronom Prague nabízí umělce napříč všemi hudebními žánry. Poprvé se z výstaviště přesouvá do Letňan, nabídne 3 hudební stage, tribuny i místo pro odpočinek, Fresh Festival se street foodem a grilovací zónou. Hamburský senior na chvíli doplatil na svou poctivost. Úřadům nahlásil příjem ze sběru vratných lahví a plechovek. Sociální úřad mu kvůli tomu snížil podporu, kterou dostává kvůli svému nízkému důchodu. Případ vzbudil pozornost médií. Úřad nakonec rozhodl, že si 75-letý důchodce smí měsíčně sběrem lahví přilepšit částkou 50 eur bez toho, aby se mu na podporu sahalo. V daný měsíc si přišel zhruba na 58 eur. Podle deníku Bild je tento důchod jediným obyvatelem severoněmeckého Hamburku, který úřadům příjmy ze zálohovaných obalů přiznal.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Jessica Fox. Australanka v české metropoli zkompletovala po pátečním triumfu na kajaku zlatý double. Ze tří českých kanoistů ve finále světového poháru v Praze na medaili žádný z nich nedosáhl. Nejlépe skončil 6. Václav Chaloupka. V noci bude polojasno až oblačno, na frontě od západu přechodně zataženo a místy s přeháňkami ojediněle i bouřky. Ojediněle také tvorba mlh. Nejnižší teploty 14 až 9, v 1000 metrech na horách kolem 9 stupňů. V neděli přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

letošním pražském festivalu Metronom vystoupí anglická rocková legenda Sting. Na jeho kontě je cirka 100 milionů prodaných desek. Zásluhu má na tom i album Mercury Fallen z roku 1996. Sting říkal o téhle desce, že díky své melancholické náladě podzimní. Najdeme na ní i trochu jazzu a dokonce i kapku francouzského šanzonu. Tak si ji připomeneme večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bula a Drbula už jsou blahoslavení. Obec Majetín přišla o miliony a fotbalové mistrovství světa začne už příští týden. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Jan Bula a Václav Drbula už jsou mezi blahoslavenými. Jde o vyvrcholení 20-letého procesu. Příprav vraždy tří funkcionářů v Babicích posloužil komunistickému režimu na počátku 50. let jako záminka k represím proti katolické církvi. Katolické kněží nechali popravit oběšením komunisté. Než církev rozhodne, že se někdo stal svatým nebo blahoslaveným, předchází tomu složitý proces. Nejprve se sbírají důkazy a těmi se pak argumentuje u specifického soudního procesu s danými pravidly. Další posuzování je na papežských úřednicích ve Vatikánu. Papež